0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Páchnoucí klimatizace

0: NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
0: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Hej, už máš řidičák?
7: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
6: Fakt?
7: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
8: Instagram,
6: YouTube,
8: TikTok,
6: co je zrovna teď in
8: Fine Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Jsme fajn?

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
7: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
7: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
7: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
7: klimaexpress.cz. Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
8: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
7: Ne, co to je?
8: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
7: Fakt jo? A co to stojí?
8: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
7: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
0: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoskola.cz a jedeš fest.

0: 件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz

0: Největší hity každý den. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
1: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důležité.

0: 件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop. Stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady.
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.

0: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: XXL výprodej v online shop.cz.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
9: Zedník,
10: malíř,
9: topenář,
10: podlahář.
9: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
10: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
9: Více informací na rekbyty.cz.
10: Rekbyty, záruka kvality.
11: Páchnoucí klimatizace po zimě?
12: V autě 40 stupňů?
11: To nechcete.
12: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
11: Jsme tu pro vás.
12: Klima Express.
11: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
12: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
11: Skočte si nakoupit.
12: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
11: Objednejte se na
12: klimaexpress.cz.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty. Jsme online.
4: Online.
0: Jsme na DAB+.
5: Plus.
4: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
5: Hot News.
6: Angličtina od první třídy nakonec vůbec nebude a druhý cizí jazyk má být jenom volitelný. Podle kritiků může Česko ztratit náskok v jazykové vybavenosti, ministerstvo ale tvrdí, že školy už teď naráží na nedostatek učitelů a celkově kapacit. Zveřejnil se žebříček dresů všech 48 účastníků v mistrovství světa roku 2026. Česká reprezentace skončila na 46. místě. Podle hostitele je červený dres příliš nevýrazný, přestože Puma odkazuje na slavný tým z Eura 1996. Nejlépe dopadl dres Ghany, inspirovaný tradiční látkou. Švédskou popovou hvězdu Zaru Larsson je velký zájem. Ve hře je několik nahrávacích společností a podle zákulisních informací už měla padnout i velmi vysoká finanční nabídka. Zpěvačka tak aktuálně vybírá, s kým svojí svou další hudební kapitolu.
4: Fajn.
7: Bourá se aktuálně v Ostravě, a to v ulici Výstavní. Jsou tady dvě osobní auta v sobě, naštěstí všechno bez zranění ulici, ale pokud možnost, máte tu možnost, raději oběďte. Nehoda 3 aut momentálně na silnici 20 v obci Losina, okres Plzeň město. Hlášené je možné nebezpečí, probíhá vyšetřování nehody. Dbejte tak pokynů policie při projíždění. No a s menším zdržením počítejte na silnici 13 v obci Libouchec, okres Ústí nad Labem. Tady narazilo osobní auto do domu, je na místo jede policie a projede třeba, no ale minimálně buďte po ránu takhle opatrní.
8: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Dobré čtvrteční ráno, je tady 6. hodina ranní, au, bolí to, hrozně to bolí.
1: Co s tím budem dělat, nevím, asi si pustí nějaký ty písničky, říct si nějaký ty nový věci, však to zdáme. My víme, jak začít ráno, vzhledem k tomu, že dneska venku docela jako ošklivo, důležitý vzít si náhradní tričko sebou. Tak to pojďme odpalit něčím, co nám to tričko připomíná. Tady to je, hezký ráno. Bendy chce něco dodat?
2: Krásný dobrý ráno.
1: Ano. Jdem na to, pojďte.

Krásné dobré čtvrteční ráno. My sice nevíme, jaký tričko koho jako naštve, ale víme, koho naštve tenhle ten song našeho hudebního manažera Libora. Tomu taky jenom tak jako mimochodem přejem hezký dobrý ráno. A když už jsme u Libora, tady je český Eminem.

0: 10 minut po 6. hodině. Krásný dobrý ráno, tohle byla Olivia Dini, nice to each other. No a buďme k sobě hezký, milý, protože třeba my taky můžeme být hezký, milý a dát vám něco.
1: Jo, třeba tohle.
2: Slyšíš to? Moře, hudba, lidi a noc, která nikdy nekončí. Tohle je Zrče Festival.

0: lze zažít, to je Zrče Festival. Festival, na který vám možná tady na Fajnu dáme lístky.
1: Budou dva, budete moct říct svého kamaráda či kamarádku. No a co je důležitý, udělat si čas od 11. do 17. července.
0: Je to tak, potom na tomhle festiáku potkáte jména jako třeba Ben, Kellyn, Separ a mnoho dalších. Stačí poslouchat a třeba během dnešního rána vyhrát lístky na Zrče Festival. Budeme držet palce, buďte ready, my pokračujeme dál do té doby nějaký ty songy. Tady je Tiffany Arish, její Vertigo, mega banger.
2: Léto začíná na Zrče. Zapni Fajn Rádio a jeď s námi.

Takhle zní čtvrteční ráno na Fajnu. 16 minut po 6. hodině. Kato, Johnny, Turn the Lights Off. My se pojďme podívat do playlistu, co nám bude hrát dál. Za chvilku.

0: vůbec děkujem, že takovýhle banger můžeme hrát v rádiu, jako. Kde by jsme byli bez takovýhle songu, jo? Takže děkujeme moc. Beyoncé, její Sweet Dreams za malý okamžik. A kromě toho... Chemical Brothers, jejich Go! Takhle bude znít následující 10-minutovka na Fajnu. Na lepší probouzení. A pak si dáme nějaký ty tři random fakta. Pozor, dneska to bude speciální edice, tak si tohle nechte ujít. Pokračujeme dál. One, two, three, go! Tahle show je o hudbě.
1: Tečka. Morning Boost. Fine. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Trénírkárna.cz.
8: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trénírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
7: Trénírkárna.cz.
9: XXL výprodej v online shop.cz.
10: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
12: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vscr.cz.
13: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
14: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoérov.
15: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
17: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Imagine Dragons, GI Tech, Enemy na fajnu, půl sedmý. Ideální čas dát si nějaký ty random fakta. Pojďme na to.
1: Random fakta.
0: V roce 82 porazilo na mistrovství světa ve fotbale Maďarsko Salvador 10-1. Jde o nejvyšší počet vstřelných gólů během jednoho zápasu na MS. Ale ani zdaleka Maďarsko neskorovalo tolik, jako v kozičce ten jeden váš kamarád, s kterým se zrovna rozešla holka. Za celou dobu konání světového šampionátu ve fotbale se mistry světa stalo pouze 8 zemí. A možná to některý překvapí, ale Česko mezi nimi nehledejte. Ale kdo tvrdí, že se to nemůže změnit, že jo? Ankara, Češi. A nakonec ten největší fakt všech faktů, co nám odvaří faktový mozek. Poprvé v historii se světový šampionát ve fotbale koná v roce 2026. Morning Boost.
2: Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn.

0: Krásné čtvrteční ráno s Fajnem, tohle to byly Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliana, Ciny, jejich We Pray, 6 minut před 6:45, dámy a pánové, za chvilku, třeba... Justin! Je to tak, tento nehynoucí hit. Za malý okamžik v éteru Fajnu. Hit s názvem Beauty and Beat. Ideálka, jak si prostě po ránu zaspívat. Kromě toho, taky třeba Taylor Swift. Její Elizabeth Taylor. By the way, Taylor chystá svatbu v Madison Square Garden, kam se vyjde 22 tisíc lidí.
1: Dobrá svatbička.
0: To jo, představ si ty dary, kolik jich dostane. Hodně.
1: Záleží, jestli tam pozve tolik lidí.
0: Bude to velký. Ale spíš nás zajímá, jak se pak bude jmenovat, když si vezme toho Travise Kelce, toho fotbalistu, jestli bude Kelsová. Taylor Kelsová Swiftová. Uvidíme, máme se na co těšit. Minimálně teď se můžeme těšit aspoň na ty songy. Tohle za chvilku. Pak dáme hudební battle. Zase se pohádáme, jak to máme rádi. Pokračujeme dál. Morning Boost. Fajn.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Haló, to je mobilní servis?
8: Ano, prosím.
7: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
8: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
7: No tak já jedu k vám.
8: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
9: Hej, už máš řidičák?
8: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
9: Fakt?
8: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
10: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
9: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
10: A proč?
9: Mrknout se na auto.
10: A proč?
11: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
12: Attention!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: Tak e-obuv ví.
1: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
2: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
4: This is Bruno Mars.
5: I'm Lil Creepy. It's Sabrina Carpenter.
6: Music.
7: Fine.

0: Taylor Swift, její Elizabeth Taylor na Fajnu 8 minut před 7 hodinou. Dobré ráno, čtvrteční ráno všem.
1: Potřebujeme v tuhle chvíli někoho z vás. 724-634-634, pojďte volat a pojďte rozlousknout, který song, který ze dvou songů pošleme do eteru. Je to já versus Fiki. Můj song proti Fiki mu song. So, jak to skloním? To
0: taky teď nevím. A už někoho máme na drátě. Dobré ráno, kdo se dovolal?
2: Ahoj, tady Tomáš.
1: Čau, Tome.
0: Hele, my na tebe máme hned takhle po ránu takovou zákeřnou otázku. Nebudem se tě ptát, jaký máš ráno, ale kdyby jsi jako mohl třeba na jeden den stát nějakým kusem nábytku, čím bys byl?
2: Asi gaučem.
0: Ještě jednou?
2: Gauč mě napadlo.
1: Gauč.
0: Tak Tomáš gauč.
1: Počkej, to mě zajímá, proč zrovna gauč?
2: Nevím, mě to napadlo jako první věc.
1: Ok.
0: Asi tam trávíš nejvíc času, ne?
2: Tak
0: to jsme dva, dobrý. Ale tvým úkolem teďkon vybrat song, máme tady dvě možnosti. Ta první zní následovně.
1: Joel Corey, Tom Grennan, Lionheart.
0: Jak to na tebe působí, Tome?
2: No, je to takový rychlý po ránu.
0: Pustil bys si to třeba na gauči?
2: Asi jo.
0: Okay. Tak uvidíme, jestli gaučové podmínky splňuje i následující song. Calvin Harris. Ellie Goulding. Jejich Outside. Tome, teď je to na tobě, jaký song pošleme dál?
2: Dvojku.
1: Okay.
2: Dvojku.
0: A typnul bys si...
2: Působí na mě tak jako nostalgicky.
0: OK.
1: Jo.
0: Typnul bys si, kdo z nás z Wendy ten song vybral?
2: Typnul bych Wendy.
0: Skutek.
1: Je to fakt.
0: Hele, chceš to někomu poslat ještě?
2: Asi všem jedou do práce teďka, takže všem, co jedou, taky do práce. A
0: tak jo, to má. Ať potom brzo zavítej na gauč po té práci a odpočinou si.
2: Přesně,
0: ať měj se krásně, užívej a hodně štěstí. Čau.
1: Měj se, ahoj.
0: No a my pouštíme Kelvina a Eli.
1: No jo, no.
0: Jejich Outside a já jsem zase vyhrál.
1: Jak zase? Halo.
0: Jdem na to.

0: Ochutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Roztokách u Prahy v Lidické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
11: Jsme online.
12: Jsme na DAB+.
11: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
13: USA vznikají další seznamky určený výhradně pro neočkovaný lidi. Jejich zakladatelé tvrdí, že chtějí spojovat uživatele se stejnými názory na zdraví, očkování nebo osobní svoboda. Zájem o podobné platformy výrazně vzrostl. Nejenom během covidu, ale i teďkon je to obrovský téma, hlavně v USA. Ve fast foodu v Číně řešili opravdu netradiční konflikt. Zákaznice se rozčílila kvůli chybějícímu plastovému brčku a začala je po obsluze velice agresivně házet. 19-letý zaměstnanec přitom zůstal úplně v klidu. Omlouval se a snažil se situaci pořádně uklidnit. Policie později zjistila, že agresivní žena pracuje jako učitelka. Internetem se šíří spekulace, že by se Taylor Swift mohla vdát už 3. července v newyorském Madison Square Garden. Sázkové kanceláře po vlně sázek výrazně zvýšily pravděpodobnost. Zatím ale nic oficiálně potvrzený není. Fajn.
14: Pozor si dejte v Praze, v ulici k Barandovu, tady je neprůjezdný levý jízdní pruh před křižovatkou s ulicí ke Smíchovu, směr Barandovský most, tady bourali 4 osobní automobily, počítejte se zdržením. Velký špatný taky na silnici 58 u obce Kopřivnice, okres Nový Jičín, tady je havárka těžkého nákladního vozidla. No a pozor taky na silnici 169 u obce Rejštejn, okres Klatovy. Tady probíhá vyšetřování nehody motorky s automobilem. Tolik dopravy, teď už Morning Boost na Fajnu.

Dnešní ráno všem, 7 hodin 3 minuty, k tomu pokračujeme Morning Boost na Fajnu. Říkám, další hodina bude klasicky nabitá songama, ale nejen tím, protože za malé okamžik je na čase, aby jsme my z Vendy přesedlali takzvaně do z moderátorského křesla do komentátorského křesla. Vzhledem k tomu, že dnešním dnem startuje mistrovství světa ve fotbale, dáme vám ty nejlepší predikce pro následující šampionát. Buďte u toho, ať vám nic neuteče. Do té doby David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, jejich Gone, Gone, Gone. Go! Morning Boost. Fajn.

0: Tohle je Sombrero Homewrecker. 10 minut po 7 hodině, krásné čtvrteční ráno všem. Dámy a pánové, je to tady. Po 4 letech opět světový šampionát ve fotbale. A nastává čas, kdy zbytek světa bude řvát na pár jako milionářů na hřišti, ať koukají makat a ať se nevrací do země, aniž by nepřivezli titul mistry světa. A protože my z Vendy jsme ti nejlegitimnější lidi, co by měli komentovat fotbalové dění, ano, mám Eden za rohem a kromě toho, že tam bude teďkon Eva mít koncert, toho za stolik nevím. A Vendy je prostě Vendy a má radši hokej. A proto si pojďme říct ty nejdůležitější predikce pro následující MS ve fotbale. Ale pozor, pouze špatné odpovědi. Já začnu a říkám, že Neymar se rozhodně nezraní a rozhodně se nezraní hned v prvním zápase. Co tam máš ty?
1: Tak já říkám, že rozhodně v poločase bude vystupovat Helenka Vondráčková.
0: Dobrý. Ano, mu věřím. Rozhodně rozhodčí nezařízne žádný zápas.
1: Myslím si, že každý zápas bude mít 20 zakázaných uvolnění.
0: Ano, ano. Lidi na stadionu se přepijou vody, které tam bude požehnaně.
1: Lidi, 724-634-634, pojďte psát vaše špatné odpovědi.
0: Ano, vaše špatné predispozice, ale uvidíme, třeba se nějaká špatná predispozice nakonec vyplní, třeba jako, že Češi nevyhrajou mistrovství světa.
1: Mně by se líbila ta Helenka.
0: To byste splnil Santiem. Jaký iShow speed, dejte tam Helenku, prosím vás.
1: Dlouhou noc.
0: Asi. 724-634-634, pojďte dát vědět, jaký jsou vaše špatné predispozice. Do té doby Harry Styles.

0: Ray Dalton, jeho Blood Running na Fajnu, 18 minut po 7 hodině a my stále řešíme ty nejdůležitější a vlastně špatný predispozice pro následující MS ve fotbale. Říkali jsme, ať nám napíšete vaše predispozice, ale pouze ty špatné, které si myslíte, že se nestanou nebo stanou, to je jedno. A máme tady několik zpráv. První zpráva zní, že fotbalovou hymnu naspívá Adam Mišík. Dobře. Velká predispozice.
1: Predikce. Dobré ráno.
0: Neymar si zahraje první zápas.
1: Mm-hmm.
0: To znamená, že nezahraje. Fotbalisti budou jíst hotdoky místo hraní? To by se klidně mohlo stát.
1: To se dnes. Tomu vlastně asi nedivila.
0: Francie si nezničí město. To se nestane. To se stane. Zničí si ho. Však před 14 dněma už jsme tady měli takový menší náznak. No, dámy a pánové, uvidíme, co všechno se vyplní. My samozřejmě budeme držet palce našim českým borcům po 20 letech. Wendy bude taky fandit, i když jí fotbal absolutně nezajímá.
1: Jo, já to...
0: Víš, kde je kapitán českýho týmu?
1: Určitě je to nějaký muž, co hraje fotbal.
0: Ano, to jsi blízko. Jsi na stopě, dobře jdeš. Teďka o něm vyšel song.
1: Jo, od Kelina.
0: Ano.
1: Zapomněla jsem, jak se to...
0: Teď je tam v tom názvu.
1: Já vím.
0: No, dámy a pánové, pokud nevíte ani jako Wendy, my vám ten song za malý okamžik představíme. Do té doby další songy, které budou znít třeba jakože Nezvládám, nebo jakože End of Beginning. Hezký ráno.
2: Tahle show je o hudbě. Tečka. Morning Boost. Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
5: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastní na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
9: Senkor.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
13: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
14: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
15: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
14: A proč?
15: Mrknout se na auto.
14: A proč?
16: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
9: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
17: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
9: Ne, co to je?
17: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
9: Fakt jo? A co to stojí?
17: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
18: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
19: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: Dufrau, taky Marie April, jejich Nezvládám. V 7:30 ráno, to hodně z nás nezvládá. Každopádně uvidíme, jestli někdo z vás zvládne teď to, co je před náma.
1: Zrče 2026. Chcete být s námi?
0: Fajn. Pokud jo, pokud chcete zažít tu největší českou kalbu v Chorvatsku, tak my pro vás celý tenhle ten týden máme lístky právě na Zrče Festival a dnešek není výjimkou. Dnes opět soutěžíme o dva lístky a soutěžit bude Martin, který je teď na drátě. Dobré ráno.
2: Ahoj, ahoj.
0: Čau.
3: Jak se máme po ránu, Marťo?
2: Unaveně.
3: Unaveně, ale seš ready na to zpívat?
2: Pokusím se.
0: Dobrý.
3: Ok, spočívá to v tom, že my ti pustíme ukázku, můžeš si to klidně jenom teďka poslechnout, vůbec nemusíš zpívat. Pak ti to pustíme znova a tam, kde uslyšíš, že by si měl zpívat, samozřejmě doplnit ten text, tak ho doplníš. Seš na to ready?
2: Ano.
0: Samozřejmě, pokud to doplníš správně, vyhraješ dva lístky na Zrče a budeme se všichni radovat a moc ti to pogratulujeme, jo? Dobře?
2: Dobře.
0: Tak jo. Takhle zní dnešní song.

0: čo, máš to tak ako navnímaný?
1: Ty, ja tak to vôbec nemám.
0: Nemáš?
2: Nemáš? Nevíš vôbec?
0: Vôbec nebudeš vedieť.
2: A nemáš pocit, že si to aspoň niekdy slyšel?
1: Jako určite som to slyšel, ale...
0: Jajaj.
1: To úplne...
0: Tak, Martine, řekni, víš nebo nevíš?
1: Môžu to pustiť ešte jednou.
0: Tak ešte jednou, jo?

0: Budeš vědět?
1: Ježišmarja, já to mám úplně na jazyku, ale úplně nevím, jak to začíná.
0: Tak Martine, moc mě to mrzí, bohužel budem muset vzít někoho dalšího.
2: Hele, ale zítra je taky den, neboj.
0: Přesně.
1: Jo, jo, jo.
0: Tak zatím.
2: Moc nás to mrzí, tak se měj krásně, zatím. Ahoj.
0: Čau. Tak jo, bohužel musíme vzít teda bohu dík, možná pro někoho dalšího. Dobré ráno, kdo je na drátě?
3: Ahoj, Petr.
2: Halo, halo, Petr? Peťo?
0: Peťo. Peťo.
2: Peťo.
0: No nic, tak Peťa nic. Kdo je další? Nefunguje to.
2: Ne.
0: Rozbilo se to celý.
2: Halo, halo.
0: Celý se to rozbilo.
2: Telefonické obtíže.
0: Halo, dobré ráno, kdo je na drátě? Nikdo? Dobré ráno, kdo je na drátě? Halo?
2: Halo, halo.
0: Taky. Dobré ráno, kdo je na drátě?
4: Čau, tady Dan.
2: Ahoj. Dobré ráno. Myslíš si, že víš, nebo jsi to neslyšel?
4: Myslím si, že vím, slyšel.
2: OK, takže když ti to pustíme, dospíváš to?
4: Úplně, to znamenám.
2: Pojď na to.
0: Tak jo, 3, 2, 1.

0: Ja teď nemůžu spát, už jsem na vždycky blád.
1: Celou písničku.
2: Já tě chtěl jenom mít rád a teď nemůžu spát.
1: My jsme tam vždycky blázen.
3: Dane, víš, co to znamená?
0: Vím, co to znamená.
1: Co to znamená?
3: Co to znamená?
0: Znamená to, že jsem to zaspíval a jedu s přítelkyní na vodě.
3: Gratulka, gratulka, gratulka. Zandal jsi to jak frajer a myslím si, že si ty lístky legitimně zasloužíš. Ty už si říkal... Prosím, ještě jednou.
0: Díky moc krát.
3: Nejdi zač.
1: Vyhrál jsi to, nemáš zač.
3: Tak jo, hele, vydrž nám na drátě, vezmem si od tebe potřebný údaje a užijte si to s přítelkyní.
0: Určitě, moc děkuju, zatím,
3: tak
0: čau.
3: Jo, čau,
0: zatím.
3: Čau, čau. No jo, tohle to byl Dan, který nakonec v poslední minutě v prodloužení vyhrál a uvidíme, kdo zase zítra. Pozor, poslední příležitost. Držíme palce, tady vyzdejem příbíšen Hany. Morning

0: čtvrteční Morning Boost čtvrtku je Alešo Heroes, právě jako na fajnou minutu před 7:45. My pokračujeme dál, za malý okamžik třeba Leony. Don't worry, pokud vás dneska čeká nějaká totální blbost. S naším playlistem to nebude zas taková blbost. To, že to bude blbost, to nevyvracujeme. Ale držíme palce. Každopádně, než bude ještě hrát tenhle song, tak si dáme tohle. Jaj. Oblíbený song Charlesa Leclerca a Lewise Hamiltona. Song s názvem Ferrari. Ferrari, který má na svědomí James Hype a Miggy de la Rosa. Takhle bude znít následující 10 minutovka na fajnu. A pak mrknem, co nám zase Evropská unie chce zakázat. Jako by to nestačilo, že jo? Tak hezký ráno. Morning Boost.
1: Fajn. Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnatek.cz.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Víš, kolik teď ve smá...

0: přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout, prostě Smarty.
1: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na EBLC2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
2: Dárky, ratatarararata, potisk, potisk, dárky, bilabil, CZ.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.prageboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Je. Je, to je boží kuchyň.
8: Je, a jak je praktická.
9: Je en interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
7: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
8: Je skvělá. Vyťardo.
9: www.juninteriér.cz.
10: Využijte váš prostor.
11: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
13: Senkor.
14: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
15: My name is Somber.
16: What up, it's Kehlani.
17: Hey, it's Taylor Swift.
18: Back to the hits.
19: Right, babe.
2: Fine.

0: James Hype, Maggie de la Rosa, jejich Ferrari, takhle při čtvrtku ráno na Fajnu.
1: Evropská unie schválila, že už se budou omezovat malý obaly. Malý jednorázový obaly, aha, ale jako ono to zní, že je to třeba, já nevím, obal jako na ovoce. Mm-hmm. Což jako je také v tom, ale co je podstatný, je, že do toho patří i mini hotelový šampony.
0: Nah.
1: A mini kosmetika na cestování. Nah. Takže všechny hotely v Evropské unii do konce tohoto roku tyhle ty mini šampony budou muset odstranit.
0: Co mám teď jako krás těch hotelů? To je blbý. Chápete to, že nám Evropská unie zakázala plastový brčka, jo? Zakázali nám plastový kelímky, plastový tyčky k balónkům, jak máme jako uspořádat narozeninovou oslavu, nevím. V podstatě všechno, co je plastový, nám zakázala. Zakázala nám asbest. A to byl pevný, levný materiál, jo, ke všemu dokázal odolat jako vysokým teplotám. Dokonce nám zakázali auta se spalovacím motorem od roku 2035. Ale nic se to nevyrovná tomuhle, co teďkon zakázali.
1: Jako mini hotelový šamponky.
0: Blbý.
1: To už je jako přes čáru.
0: Říkáme, abychom měli čas se s tím nějakým způsobem popasovat. Hele, odkud, že to zakážu, není tam napsáno?
1: No oni to teďka schválili a do konce roku by to mělo být.
0: Jo, takže teďkon ještě na dovče to půjde.
1: Bude to poslední rok, co si můžete něco takového z hotelu pokrýt jako suvenýr.
0: Tak si to pojďme užít, dokud můžem. S tímhle zákazem, tyjo. Nevím, no. Hele, před náma Ella Langley, její Choosing Texas. No a říkám, s tímhle zákazem bych si taky vybral radši Texas. Morning Boost.
2: Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn.

0: dál za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
2: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
1: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
2: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
4: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
7: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
8: Venku dnes oblačno s občasným deštěm, no a nejvyšší denní teploty dneska 14 až 18 stupňů Celsia.
9: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
10: Jsme online.
11: Jsme na DAB+.
10: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
8: Hypotéky v Česku dál zůstávají drahé a pro statisíce rodin to znamená vyšší měsíční splátky. Banky sice sazby lehce upravují, ale výrazný zlevnění zatím pořád nepřichází. Téma se dotýká i obrovských jmen, například i Andreje Babiše. Britka žaluje výrobce sýrů o víc než 200 000 liber, potom co její manžel zemřel po konzumaci sýra kontaminovaného bakteriemi. Vyšetřování ukázalo, že produkt nebyl vhodný ke konzumaci a ke kontaminaci zřejmě došlo už při výrobě. Gwyneth Paltrow se objevila v nové reklamní kampani pro luxusní rezidenční projekt. Spot cílí na bohaté zahraniční klienty a prodává bydlení spíš jako životní styl, než úplně nemovitost.
12: Fajn.
8: Nehoda aktuálně v Plzni v ulici Přemyslova. Jsou tady dvě osobní auta v sobě, probíhá vyšetřování nehody. Ulice je průjezdná, ale projíždějte opatrně. Nehoda taky v ulici Švabinského v Domažlicích. Tady jsou v sobě tři auta, na místě zasahují i záchranné složky. Proto pokud máte možnost, tak se ulici raději vyhněte. No a s možným zdržením počítejte v Brně, a to v ulici Jedovnická. Tady došlo ke srážce motorky a chodce, hlášena je i překážka na vozovce.
4: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

Krásné dobré ráno všem. Morning Boost stojí na začátku své poslední čtvrteční hodiny, která bude klasicky nabitá a nejen songama. Protože za malý okamžik si řekneme, jakými způsoby se dá jako odhalit třeba nevěra. Taky koukneme na nový song, který vydal Killian. A hlavně tady budou nějaký ty nový filmy v kinech. Pohodu všem, jdem to odpálit, jdeme na to. Meduza, James Carter, Ellie Duhe, jejich Bad Memories.

0: Jisoo taky z jiných Eyes Closed na fajnu, 10 minut po 8 hodině. Dámy a pánové, možná i vás potkala taková jistá nemilá věc. Věc, kdy jste přišli na nevěru svého partnera. Většinou se na to přijde tak, že dotyčnej nechá třeba ležet mobil na stole, odejde na záchod a zrovna v tu chvíli mu přijde zpráva od mámy, kde je napsáno: včerejší noc byla super. Tak vám asi dojde, že to nebyla mamka. Ne, že by noc s mamkou nemohla být super, ale chápete. To je jeden způsob, jak přijít na nevěru. Ale nic si nevyrovná tomu, jak na to přišel jeden streamer.
1: Tenhle streamer odhalil nevěru svojí partnerky tak, že se podíval na videozáznam kamery z jeho kočičího záchodu. A prostě to celý viděl. Nejenom, že viděl kočku, jak tam
0: ano.
1: Háže bobek, ale zároveň svojí přítelkyně s někým jiným.
0: Víš, třeba ta kočka jako měla takovou, jako, že to věděla a chtěla tím dát najevo, že se jí to nelíbí.
1: Tak šla jako na ten záchod.
0: Šla na záchod a právě chtěla ho jako chtěla to nasničit tomu svému páničkovi, že jo. Že hej, koukej, co dělaj. Další ledy.
1: Mně ale jako vlastně napadá, proč by se někdo kupoval se kočičí záchod s kamerou, aby si viděl na to, jak to ta kočka jako, jak vykonává svoji potřebu.
0: No, jasně no.
1: Proč bys to, jakože jasný, tady to zachránilo nevěru, jo? Mm-hmm. Nebo zachránilo to jednoho kluka, aby nebyl jako paroháč, ale jako proč by se koukal na to, jak tvoje kočka?
0: Třeba mají lidi prostě zvláštní úchylky, no. Tak...
1: Lidi dejte vědět.
0: 724634634, máte záchod, kočičí záchod s kamerou?
1: Koupili byste si ho, dává vám to smysl, proč by to někdo dělal?
0: Ne, a třeba ta kočka má problémy s vyprazňováním a ty potřebuješ kontrolovat, jestli jako se vyprazňuje.
1: Ale ty to vidíš v tom záchodě, když přijdeš z té práce, tak to stejně vidíš.
0: Ne, fakt no, nepotřebuješ to mít ve 4Kčku, víš co, uložený na disku.
1: Dejte vědět, jestli někdo máte dokonce takový kočičí záchod, dejte vědět, mě to hrozně zajímá, proč jste si ho koupil.
0: Já bych jenom chtěl říct, že jakoby chápete, že někdo si prostě přečte právě chat s mámkou, nemámkou, tak přijde na nevěru. Někdo zase na nevěru přijde tak, že jako najde cizí kalhotky u spolujezdce v autě. Ale tenhle streamer zažil něco, co jako nikdo. Týpek prostě ví, že během toho, co ho jeho přítelkyně jako podváděla, se byla jeho kočka prostě vyprázdnit. Co víc chcete? Morning

0: Alex Voren, jeho Eternity na Fajnu. Takhle při čtvrtku ráno, 19 minut po 8 hodině.
1: My jsme se bavili o tom, že kočičí záchod odhalil nevěru, protože v něm byla kamera. No a mě vlastně jako zajímalo, proč by se někdo pořídil jakože kočičí záchodek s kamerou. A došla docela dobrá hlasovka. Má to normálně příběh, point i
0: úplně všechno. Tak pojď, chcem to vidět.
2: Tak jenom tak maličkosti. My máme kameru, nebo měli jsme kameru na kočičí záchod, aby jsme věděli, jestli tam vůbec chodí kadit. Mm-hmm. A kvůli tomu, ne, aby jsme se nějak měli potichu z toho nebo tak, ale protože kdykoliv jsme šli čistý kočičí záchod, bobky tam nebyly. Mm-hmm. Furt jsme je hledali, nikdy jsme je nenašli. Oh. Tak jsme dali kameru, aby jsme věděli, jestli vůbec tam chodí na ten záchod. Mm-hmm. To je jedna věc. A nebo jestli tam chodí, měli jsme jenom jednoho kocourka. A potom jsme zjistili, že to vždycky pes vyhrabala se žrou.
0: Okay.
1: Tak jako tady to chápu, pak taky píše paní, že když máte hodně koček, tak
0: abyste věděli,
1: který bobek je koho. Vlastně. A dává to smysl, když je nějaká kočička nemocná, tak vlastně vidíte, že na ten záchod.
0: Takže kočičí kamera na záchodě kočičím buď odhalí nevěru, odhalí jistý váš pes, nebo jestli vaše kočička chodí na záchod. Jo, tak to jsou skvělý zprávy takhle po ránu. Dámy a pánové, my se pojďme podívat na jistou novinku, která vyšla včera, když jsme teď tady nakousli to fotbalový téma před chvilkou. Kellyn a Nobody Listen vydali novej song. Asi někomu dojde, že se jmenuje Krejčí. A je to o Láďovi Krejčím. O kapitánovi české reprezentace. My si tenhle song dáme za malý okamžik celý. Tenhle song má podpořit našeho českého kapitána, aby dovedl český národák co nejdál. My samozřejmě budeme držet palce a za malý okamžik tenhle ten song v plný kráse. Tak u toho buďte. Morning Boost.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
4: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
11: V tom musí být celá liška.
12: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
13: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
12: Děkuju!
14: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
15: Jsme energie tohoto města.
16: Hej vy? Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
17: V březnu se mu narodilo první dítě a v červenci přijede poprvé do Prahy. Americká popová star Charlie Puth. Fórum Karlín 28. července. Koncert tohodle léta přiváží Force.
6: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
18: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
19: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
20: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
19: Těšíme se na vás.
21: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3,500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8190.

0: Drake, jeho song, který by byl asi nejspíš lepší pustit si až večer, vzhledem k tomu, že teprve teď nejdeme do práce nebo do školy, jeho Hold On, We Are Going Home na Fajnu. 8:30, aktuální čas, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že čtvrtek, je tady tohle. Je tady čtvrtek a to znamená, že se pojďme podívat na nový filmy, které dnes jdou do kina. A jako první tady mám film, na který čekám už fakt velmi, velmi dlouho, tak zhruba asi tak 3 roky. Mm-hmm. Je to film, který nese název Disclosure Day, neboli Den odhalení. Je to film od asi toho nejlepšího režiséra na téhle planetě, Stevena Spielberga. Je to film o mimozemšťanech. Já miluju mimozemšťany. Kde je mimozemšťan, to je film pro mě. Dámy a pánové, film, kde se lidstvo dozví, že jsou mimozemšťani mezi náma. O tom je vlastně celý ten film. Je to nabitý, je to monumentální, je to šílený a my se na to velmi těšíme. Takže pokud i vy třeba dneska byste chtěli zajít do kina, tohle je tip ode mě pro váš. A pozor, podle AI to má hodnocení 72%, wow, což je velmi, velmi hodně.
1: Druhý film, na který můžete vyrazit, je třeba Soukromý život, v angličtině A Private Life. Je to teda francouzský film.
0: Jo, taky dobrý.
1: Je to o psychiatričce, která má svoji pacientku a ta se najednou prostě neukáže třeba už po třetí na sezení. Ty sezení nejsou každý den, že jo. No a protože se neukazuje, tak už jako dohledává, co se stalo a zjišťuje, že umřela. Jenomže má jako pocit, že byla jako zavražděná a tak potom pátrá a snaží se najít to, kdo byl tím vrahem. Je to takový krimi, částečně jsou tam i nějaký jako vtipný scény, tak jenom takový jako uvolnění, kdybyste chtěli do kina, tak Soukromý život by mohla být
0: to ta volba. To jsou naše dva tipy. Na co půjdete vy, to je jenom na vás. My pojďme na další songy v playlistu. Sapokus, jejich Elevate. Morning Boost.

0: Damiano David, jeho Born with a Broken Heart na Fajnu. 3:45 aktuální čas. Dámy a pánové, na Fajnu za malý okamžik třeba tohle. Nebude chybět With the MC, Beast and Honey, jejich Show Me Love. Ale co víc, a co rozhodně nemůže chybět takhle po ránu, je tohle. Hit číslo 1 v České republice. A už za 2 dny, možná naživo, protože nebudu mít kde zaparkovat, protože Eva bude v Edenu, její Perpetuum mobile za malou okamžik na Fajnu. A my se těšíme. Tak tohle za malou okamžik. Ještě chceš něco dodat, Wendy?
1: No,
0: jdeme na to. Morning Boost.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
1: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: Haló, to je mobilní servis?
7: Ano, prosím.
6: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
7: Ano. Všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
6: No tak já jedu k vám.
7: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
8: Páchnoucí klimatizace po zimě?
9: V autě 40 stupňů?
8: To nechcete.
9: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
8: Jsme tu pro vás.
9: Klima Express.
8: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
9: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
8: Skočte si nakoupit.
9: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
8: Objednejte se na
9: klimaexpress.cz.
10: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
16: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
17: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
18: Senkor.
19: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: With the MC Beast in Honey, Show Me Love. Na fajnu, 10 minut před 9 hodinou a pozor, SOS, SOS. Teď měla hrát Eva Farná. Nebojte, bude hrát Eva Farná hned po tom, co dohraje Eva Farná. Dámy a pánové, velká věc. Eva Farná vydala před 47 minutama novej song. Je to čerstvý jako blázen. Song, který nese název Neříkej, co má se stát. Song, který se všichni povinně musíme naučit a máme už na to jenom pouhý 2 dny.
1: Někdo možná 3.
0: Někdo možná 4.
1: Někdo trošku víc. Nicméně, co je zajímavý, je, že na textu se podílel i René Dank.
0: Hustý, hustý. Tak třeba přijde i taky jako do Edenu.
1: No. Vlastně nevíme, koho si tam Evička pošle.
0: Tam bude hostu.
1: Ty vrši.
0: Dámy a pánové, tak my vám ten song, který vyšel teďkon před malou chvilkou, pustíme úplně jako první. Celý České republice. Eva Farná, Neříkej, co má se stát. Tady na fajnu. Premiéra. Pojďme na to a pojďme se to naučit. Ať to umíme. Ať tu Evu nesklameme. Neříkej, co má se stát.

0: a nám se to líbí. Eva Farná, premiérový song, nebo premiérový vydání, premiérový přehrání tady u nás na Fajnu jejího songu Neříkej, co má se stát. 6 minut před 9 hodinou, dámy a pánové, znamená to pouze jedno jediné. Morning Boost je u konce. Pozor, s Evou Farnou to rozhodně nekončí, ba naopak, s Evou to bude ještě chvilku pokračovat, my se ale musíme rozloučit, budeme se těšit na vás zase zítra, v pátek o 6. Něco ještě bys chtěla dodat?
1: Mějte se krásně, těšíme se na zítra a čau!
0: Čau, a tady na naše rozloučení Eva Farna. Evi totiž není nikdy dost.

0: Pralíř, topenář, podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
9: Firma na zážitky
6: CZ.
10: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
12: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
13: Get ready for the sound. Fresh.
14: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
15: I'm Post Malone.
16: This is Beyoncé.
17: Hey, this is Halsey.
18: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
19: Ještě předtím, než odstartujeme dnešní Music Boost, tak pojďme na počasí. Dneska je většinou oblačno, tak zataženo, místy se objevuje přehánka, hlavně v Čechách není vyloučená ani bouřka a teploty se pohybují zhruba mezi 12 a 17 stupni. Během dne zůstane počasí sice proměnlivý odpoledne, ale postupně začne srážek ubývat.
20: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
21: Plánovaná povinná angličtina od první třídy nakonec vůbec nebude a druhý cizí jazyk má být jenom volitelný. Podle kritiků může Česko ztratit náskok v jazykové vybavenosti, ministerstvo ale tvrdí, že školy už teď naráží na nedostatek učitelů a celkově kapacit. Zveřejnil se žebříček dresů všech 48 účastníků v mistrovství světa roku 2026. Česká reprezentace skončila na 46. místě. Podle hostitele je červený dres příliš nevýrazný, přestože Puma odkazuje na slavný tým z Eura 1996. Nejlépe dopadl dres Ghany, inspirovaný tradiční látkou. Švédskou popovou hvězdu Zaru Larsson je velký zájem. Ve hře je několik nahrávacích společností a podle zákulisních informací už měla padnout i velmi vysoká finanční nabídka. Zpěvačka tak aktuálně vybírá s kým svoji svou další hudební kapitolu.
20: Fajn.
22: Instagram, YouTube, TikTok,
23: co je zrovna teď in.
24: Fajn Radio.
22: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
19: A pojďme ještě rychle na dopravu. Pozor, ve středočeském kraji se srazily dvě osobní auta na silnici 101 u Zelenče na Praze Východ. Taky další nehoda omezuje provoz na Mělnicku u Medonos, kde havarovalo nákladní vozidlo a problémy hlásí také Krkonoše. Ve Špindlerově mlýně došlo krátce před 9. hodinou k nehodě na místní komunikaci. Pokud jste na cestách, počkejte místy se zdržením a hlavně jezděte opatrně.
20: Music Boost.

lidi, startuje čtvrteční Music Boost a dneska tady není Aja, dneska jsem tady já, Kristin, ale věřím, že se to tak i společně užijeme. 4 hodinky před náma, hele, nebudu to protahovat, pojďme to odstartovat pořádně. Tate McRae nebo taky Shawn Mendes, why, právě teď na fajnu. Tak se to užijte. Music Boost.

0: Ale Farben, jejich Supergirl, tady u nás na Fajnu, při čtvrtku. A lidi, včera se děly velké věci. Po 72 dnech boje, hladů, různých intrik, už konečně známe vítěze Survivoru. Věřím, že už ho znáte, protože to bylo včera úplně, ale úplně všude. Takhle, já vám řeknu jednu věc. Já jsem včera byla ve Foru Karlín a když se to jméno přečetlo nahlas, tak to byla fakt jako síla. Za chvíli vám řeknu, co mělo se na tom překvapilo tak nějak jako nejvíc. Hele, celkově, za chvíli to celý probereme, tak rozhodně vydržte, nikam neodcházejte. A za chvíli taky třeba Sombr, James Hype. Určitě je na co se těšit, tak za chvíle, na Fajnu.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Trenírkárna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
8: Trenírkárna.cz.
10: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sny?

0: obuv ví.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: XXL výprodej v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.prageboats.cz.
4: Už ví.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno

kavrídlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

to byl Sombr. Jo, Back to Friends, na fajnu. 9.32, to je aktuální čas, no a teď se dozvíme, nebo my už to jako tak nějak víme, je to venku Survivor 2026, máme vítěze, stal se jim Otakar, upřímně můj extrémně velký favorit, takže gratuluju, bylo to úplně top, já jsem to doufala v to. A víte co, mě včera ve Fóru Karlín vlastně došlo, protože včera se konalo jako finále, živě, a já jsem u toho mohla bejt, nebo celkově my jako fajn jsme u toho mohli bejt a... Tak mi došlo, že my všichni milujeme jako hrozně typovat, kdo vyhraje, jo? Celou sezónu máme jako své favority, hádáme se s kámošem a píšeme komentáře. Jsme přesvědčení, že přesně víme, jak to dopadne. A pak přijde ten jeden moment, kdy se otevře ta obálka a najednou je prostě hotovo. A je konec prostě po těch několika měsících. Jako jak jsem byla na tom místě, já nejvíc mě bavilo sledovat ty reakce lidí, byla tam fakt jako hustá atmosféra, někteří lidi samozřejmě mega nadšený, jiný zase třeba zklamaný, protože fanděli někomu jinému a vlastně mi došlo, že právě proto ten Survivor jako takhle dobře funguje, prostě je to tam, byly tam ty emoce, každý nás tam nejde toho svého hráče a má pocit, že je součástí toho příběhu. Mimochodem, na sociálních sítích Fajn rádia brzo vyjde rozhovor přímo z finále, takže rozhodně čekujte to tam, až se to tam objeví, tak to rozhodně lajkujte, Instagramu jsme jmenujeme jako Fajn Radio klasicky a takhle, když už jednu sezónu zavíráme, koho byste chtěli vlastně vidět v té příští sérii? No, napište mi, 724 634 634 nějakou celebritu, někoho známýho, neznámýho, no prostě pište, protože jestli má Survivor něco jezdýho, takže spekulace na další sérii začínej hnedka potom vyhlášení vítěze. No tak pište vaše tipy na další rok, koho byste vynominovali a my jdeme dál, novinka Khalid, Love a jejich Tied Up právě teď u nás na Fajnu.

0: Sabrina Carpenter, její Man Child na Fajnu při čtvrtku. A lidi, já jsem se vás ptala, protože včera jsme se dozvěděli, že vyhrál Survivor Otakar. A já jsem se vás ptala, koho byste dalšího chtěli vidět v té další sérii. No a přišlo mi hnedka několik odpovědí. Jako první mi napsal Dan. Ahoj, chtěl bych se tam vidět já sám. Tak uvidíme, třeba se to povede. Další napsal Martin. Ahoj Kristin, já bych tam chtěl vidět tebe a Kristinku z Fajn Rádia. Můžete se tam přihlásit? Hele, tady přichází asi správný čas vám něco říct, ne, nebo takhle to znělo strašně dramaticky. Ale můj to je fakt sen, tak třeba se tam někdy potkáme. Hele, a potom ještě napsal Matěj. Ahoj, já bych chtěl Survivoru vidět Agátu Hanichovou. Podle mě by to bylo drama už od prvního dne. To je pravda, to by mohlo být zajímavý. Taky mi ještě napsal někdo, nevím kdo, protože si nenapsal klidně, může napsat, dopsat, kdo píše. Ahoj, já bych tam chtěl vidět Kazmu. Nevím, jestli by vyhrál, ale byla by to sranda to sledovat. No tak jo, tak děkuju za vaše zprávy, no a my jdeme dál za malou chvíli. Dominik Fajk nebo taky Taylor Swift, tak se na to počkejte. Music Boost.
1: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádný terminál. Stačí jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na EBLC2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
12: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
13: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
14: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
15: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
16: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
17: Mami,
7: Kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
10: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
7: A proč?
10: Mrknout se na auto.
7: A proč?
17: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
18: This is Bruno Mars.
19: I'm Lily Beatty.
20: It's Sabrina Carpenter.
21: Music.
22: Fine.

0: Dominik Fike, jeho White Keys tady u nás na Fajnu Music Boostu. Lidi, představte si, že si jdete po Praze a kolem vás projde Dr. House. Vy si řeknete, jako, že to není on, ne? Nebo jako, víš co, tady se nás bude, tak neobjeví Dr. House, ale on je, protože herec Hugh Laurie tady natáčí nový seriál. A teďka si představte, jak zvláštní musí být slavný. Protože zatímco my jako můžeme jít po ulici s rozcuchanýma vlasama v mikině, s kafem v ruce, tak se nás nikdo nevšimne. Slavní lidi tuhle tu možnost moc jako upřímně nemají, což mě vlastně přijde jako zajímavý, jak moc jsme si zvykli, že když někde potkáme známou tvář, automaticky vytahujeme mobil, jako by fotka byla důkaz, že se to opravdu stalo, až jsme ho opravdu viděli. Přitom někdy je možná největší flex říct si, jako jo, viděla jsem doktora Housea v Praze a nemám na to jedinou fotku. A vy jenom víte, že se to stalo, nemusíte vědět ostatní. Takže jestli jste poslední dny možná potkali v centru nějakého podezřelého, povědomího pána, tak se vám to možná fakt nezdálo. Tak jo, tak třeba se nám to ještě poštěstí. Doufejme v tom, že se nám to třeba poštěstí, ale nemusíme hnedka vydávat ty telefony a fotit si, jo, to je pro takový upřesnění. Hele, a pojďme dál, Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life, to nás čeká právě teď, tak pojďme na to.
1: Nejvíc hitů ve vysílání. Fajn

0: Hearts, Pearl Pereska Machine, jejich Wonderful Life tady u nás na Fajnu dohrál právě teď. Lidi, jsme na konci první hodinky, ale ještě tři nás čekají, rozhodně vydržte, nikam neodcházejte, rychle se dáme hot news, počasí, dopravu a pak budu zase zpátky. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Víš, kolik teď ve

0: přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
1: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
2: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
1: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
8: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
9: Pojďme rychle ještě na to počasí. Dneska je většinou oblačno až zataženo. Místy se objevují přehánky a hlavně v Čechách není vyloučená ani bouřka. Teploty se pohybují zhruba mezi 12 až 17 stupni. Během dne ale zůstane počasí proměnlivý, ale odpoledne postupně se začne srážek ubývat.
8: Fajn. Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
10: Jsme online.
11: Online.
10: Jsme na DAB+.
11: Jsme
10: v aplikaci Rádia CZ.
8: Hot News.
9: Máme 10.02 a tady je Míša její Hot News.
12: USA vznikají další seznamky určený výhradně pro neočkovaný lidi. Jejich zakladatelé tvrdí, že chtějí spojovat uživatele se stejnými názory na zdraví, očkování nebo osobní svoboda. Zájem o podobné platformy výrazně vzrostl. Nejenom během covidu, ale i teďkon je to obrovský téma, hlavně v USA. Ve fast foodu v Číně řešili opravdu netradiční konflikt. Zákaznice se rozčílila kvůli chybějícímu plastovému brčku a začala je po obsluze velice agresivně házet. 19-letý zaměstnanec přitom zůstal úplně v klidu. Omlouval se a snažil se situaci pořádně uklidnit. Policie později zjistila, že agresivní žena pracuje jako učitelka. Internetem se šíří spekulace, že by se Taylor Swift mohla vdát už 3. července v New Yorkském Madison Square Garden. Sázkové kanceláře po vlně sázek výrazně zvýšily pravděpodobnost. Zatím ale nic oficiálně potvrzený není.
8: Fajn.
9: Pojďme ještě rychle na tu dopravu. Na silnici na 42 v Brně na ulici Židenická došlo krátce po 9:30 k dopravní nehodě. V místě probíhá úklid vozovky a řidiči musí počítat se zvýšenou opatrností a možným zdržením. Další nehoda se stala v obci Sobotín na Šumpersku. Havarovalo tam osobní auto s přívěsem. Na místě taky zasahuje policie. Pokud celkově vyrážíte na cesty kolem Brna nebo na sever Moravy, sledujte aktuální situaci a počítejte s možným zpožděním. Celkově buďte na sebe opatrný.
13: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
8: Music Boost.

startuje druhá hodinka Music Boostu, tentokrát s Kristin. 3 hodinky nám zbývají, věřím, že se společně užijeme, nebo hlavně vy ženy. Jestli máte pocit, že ještě nemáte vyřešený život, tak klídek, podle výzkumu se spousta žen cítí šťastněji až později. Za chvíli tohle to všechno probereme, v jaký věk a co a jak, a mezi tím si dáme skvělý bangry. Pojďme na to! Music Boost. Pink Panthers, nebo teď už Lil Nas X, That's What I Want, právě teď, na Fajnu.

to je Lady Gaga, The Dead Dance, tady u nás na Fajnu. Sociální sítě občas vypadají, jako kdyby měl mít člověk ve 22 vyřešenou kariéru, vztahy, bydlení, budoucnost a ideálně třeba ještě vlastnit značku oblečení. Známe to všichni, to vidíme všude. A podle různých výzkumů spousta žen zažívá největší spokojenost až mezi 40 a 50. Jako takhle, to vlastně asi jako dává smysl. Čím jste starší, tím míň řešíte, co si myslí ostatní. Míň se porovnáváte, třeba míň se snažíte zavděčit všem kolem a máte zároveň nejvíc asi zkušeností. Takže pokud máte někdy pocit, že třeba nestíháte nějaký životní plán, jo, který vám internet podsouvá, možná jste úplně v pohodě, možná se na to musíme počkat prostě a přijde to ve 40, jo. Prostě těžko říct, ale nejspíš třeba prostě si musíte říkat, že nejsou ty nejlepší roky za váma. Možná nás to všechny teprve vlastně čeká, jo? Tak si to takhle přemýšleme, myslíme takhle a jdeme dál. Danny Hudson, Oh My Way, to si dáme právě teď, tak pojďme na to.

let to byl Naked, taky Portugal Domenic, Glide, posloucháte fajn, máme 10.25, no a jeden řidič autobusu teďka nedávno musel řešit stalkerku. Tohle to fakt jako když jsem se to četla, tak to znělo jak nějaký scénář z nějakého seriálu šílenýho, ale ono to je realita, ještě k tomu tady z Prahy. A za chvíli vám řeknu, proč kvůli tomu došlo, co se stalo, že některé věci bereme až moc jako samozřejmost, jo. Za chvíli zůstaňte, za chvíli taky třeba Eva Max, nebo taky Heaven, Caitlyn Aragon, to všechno za malou chvíli, tak zůstaňte na fajnu. Are you ready for this?

0: One Republic.
1: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
1: Yeah.
2: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
7: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
9: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která...

0: www.hazardhry.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bylabil, CZ.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
8: www.projektantbudoucnosti.cz.
9: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
10: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
12: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
13: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
17: Attention!
18: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
17: La Tropical!
18: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
19: My name is Somber.
20: What up, it's Kehlani.
21: Hey, it's Taylor Swift.
22: Back to the hits.

Tohle to byla Ava Maxi z Perfect tady u nás na Fajnu Music Boostu. Jezdit autobusem zní jako normální práce, jo? Vozíte lidi z bodu A do bodu B, hotovo. Jenomže jeden řidič pražský integrovaný dopravy teďka řeší něco, co zní spíš jako taková kriminálka. Prostě jedna cestující ho měla dlouhodobě obtěžovat, pronásledovat a dokonce zjistit, i kde bydlí. Takhle víte, co mě na tom jako zarazilo nejvíc, jak jako málo si uvědomujeme, kolik lidí nám každý den nějak pomáhá fungovat. Jakože řidiči autobusů, prodavači, průvodčí, bereme jako součást, že jo, jako kulisy. Jenže oni posledně taky normálně jdou domů, mají svůj život a asi nikdo nechce, aby mu někdo čekal před barákem jenom proto, že ho párkrát viděl v práci. No, takže nevím, jaký je z toho ponaučení, jenom, že až dneska pojedete autobusem, možná si vzpomeňte, že za tím volantem nesedí NPCčko, postava z nějaký videohry, ale nějaký skutečný člověk a ta žena, no, těžko říct, prej má nějaký maniodepresivní sklony a není to úplně sranda, ale už se to řeší, díky bohu, už je to v řešení, takže snad všechno dopadne dobře. A všechno bude dobrý. Hele, pojďme dál, pojďme si to příjemně ten den. Rue Gale, Pretty on Paper, hvězda naší Next Generation. Let's go, právě.

0: Rue Gale, Pretty on Paper, skvělý banger tady u nás na fajnou 10.41 aktuální čas, a i když venku teďka začalo jako pršet a nevypadá to tam úplně hezky, tak se aspoň my tady vytvoříme nějakou lepší náladu v podobě. V podobě Kelina a Sofiana Mežmeže. Pistácie, věřím, že vám dodají tu správnou energii, kterou všichni potřebujeme na dnešní den, protože, hele, už se blíží konec týdne. Už to zvládneme a s tímhle songem určitě 100%. Tak jo, tak za malou chvíli. Na fajnu.
1: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí RegBity, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na regbity.cz.
5: RegBity, záruka kvality.
6: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
7: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
6: A proč?
7: Mrknout se na auto.
6: A proč?
8: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
9: Hej, už máš řidičák?
10: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
9: Fakt?
10: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
11: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
12: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
13: Aha.
12: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
13: A co SSB?
12: SSB? Co je SSB?
13: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
12: A to je nějaká nová investice?
13: To je stavební spoření od Buřinky.
12: Aha, a kde se to dá stáhnout?
13: No normálně v Georgii.
14: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz. Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: JN Interiér.
6: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
7: I táta přece vaří.
5: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
6: www.jnointeriér.cz.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.

0: Tohle to byla Ray, její Where is my husband, posloucháte Fajn, posloucháte Music Boost s Kristin. Takhle, já jsem se jako uvědomila, že možná utrácíme za špatné věci. Hnedka vysvětlím, v posledních letech mám pocit, že potřebujeme 10 kroků třeba skincare rutiny, 3 séra, 2 krémy, ideálně produkt, který zní jako laboratorní experiment. A pak přijdou dermatologové a řeknou, pokud byste si měli nechat jen jednu věc, byl by to opalovací krém. Ne kvůli spálení na dovolený, ale kvůli tomu, že slunce jako dost ovlivňuje naši pleť každý den, když jdete do školy, do práce, nebo jenom sedíte u okna. A bacha, není to jenom v létě, jo? Teďka sice máme jako červen, ale přesně i tady těch, v tom počasí, který je právě třeba dneska venku, tak bychom ho měli nosit, to SPF-ko, ten opalovák. Takže mě na tom jako přijde fascinující jedna věc, jak často hledáme složitý řešení na problém, který má vlastně strašně jednoduchý řešení. No a schválně, kdo si dneska dal SPF-ko, jo? Já se přiznám, já jsem ho dneska taky jako vynechala, ale zatímco internet prodává zázračný produkty za 1000 korun, možná je největší lifehack schovaný v obyčejný tubičce z drogerky. Tak na to nezapomínejte, připomínám, SPF-ko po celý rok, nejenom v létě, jo? A my jdeme zase dál. Robin Schulz, Sigala, Zoe Wees, tohleto a taky AM 2PM, to si dáme právě teď. Tak pojďme na to.
1: Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Tohle to byl Jax Jones, taky Martin Solveig, All Day, All Night, tady u nás na Fajnu 10.59, to znamená, že jsme na konci i druhý hoďky, jsme přesně v půlce, ale ještě dvě nás čekají rozhodně, nikam neodcházejte, dáme hot news, dáme počasí, dáme dopravu, všechno bude, tak vyčkejte a za chvíli půjdu zpátky.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdy správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
3: XXL výprodej v online shop.cz.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
6: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: trenirkarna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio.
8: Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
10: V březnu se mu narodilo první dítě a v červenci přijede poprvé do Prahy americká popová star Charlie Puth. Fórum Karlín 28. července. Koncert tohodle léta přiváží Force.
11: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
12: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Fresh.
14: Poslouchej Fine Fresh Radio www.finefresh.cz.
0: Pojďme rychle ještě na počasí. Počasí teda dneska připomíná spíš podzim než červen. Na většině území je zataženo, místy prší nebo se objevují přánky a deštník se dneska rozhodně hodí. Teploty se drží většinou mezi 15 až 20 stupni, takže žádný tropy rozhodně nečekejte.
2: Fajn. Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
15: Jsme online.
16: Online.
15: Jsme na DAB+.
16: Jsme
15: v aplikaci Radia.cz.
2: Hot News.
0: 11.03 a my tady máme Míšu a její Hot News.
17: Hypotéky v Česku dál zůstávají drahé a pro statisíce rodin to znamená vyšší měsíční splátky. Banky sice sazby lehce upravují, ale výrazný zlevnění zatím pořád nepřichází. Téma se dotýká i obrovských jmen, například i Andreje Babiše. Britka žaluje výrobce sýrů o víc než 200 tisíc liber, potom co její manžel zemřel po konzumaci sýra kontaminovaného bakteriemi. Vyšetřování ukázalo, že produkt nebyl vhodný ke konzumaci a ke kontaminaci zřejmě došlo už při výrobě. Gwyneth Paltrow se objevila v nové reklamní kampani pro luxusní rezidenční projekt. Spot cílí na bohaté zahraniční klienty a prodává bydlení spíš jako životní styl, než úplně nemovitost.
2: Fajn.
15: Instagram, YouTube, TikTok,
18: co je zrovna teď in. Fajn
15: Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
16: Music Boost.

0: Dobrý lidi, třetí hodinka Music Boostu na svém startu 11.04, to je nejvyšší čas to tady odstartovat. Včera bylo Survivor a taky včera odstartovalo šílenství v podobě Rock for People. Za chvíli na to mrknem, na co se můžete těšit, pokud tam třeba i dneska ještě jedete nebo pojedete jenom na ten jeden den, tak si o tom něco řekneme a taky si samozřejmě dáme k tomu skvělý bangry Taylor Swift nebo taky Jimin Who, to všechno bude právě teď na Fajnu.
1: Music Boost.

Swift, The Fate of Ophelia, tady u nás Music Boostu na Fajnu právě teď. No a dneska, nebo takhle, včera už odstartoval Rock for People. To všichni víme. Já se přiznám, já už tam za pár hodin dneska právě taky budu v Hradci. A zatímco všichni jakoby řeší jiné line-upy, k tomu se taky dostaneme, časy koncertu, kdo bude stát pod kterým pódiem, mně došlo něco jako trošku jiného. Když se vám někdo za rok zeptá na festival, většinou si nevzpomenete na to, kolik byla hodin nebo jak přesně vypadal playlist. Vzpomenete si na ten chaos kolem, že jo? Na cestu, která měla trvat hodinu a trvala tři, na člověka, který jste poznali, kterýho jste poznali ve frontě, na třeba na kamaráda, který se ztratil a pak se objevil úplně odjinud, na momenty, kdy začala vaše oblíbená písnička a úplně cizí lidi kolem vás zpívali stejné texty. Vlastně je fascinující, že se na jednom místě jako sejde až 80 tisíc lidí a je ještě k tomu vyprodáno. A je to 80 tisíc lidí, kteří poslouchají různou hudbu, žijou úplně jiný životy, ale na pár dní mají nějaký společný cíl a to si to užít. Takže jestli dneska, nebo už jste včera vyrazili, nebo teprve budete vyrážet na jednodenní, tak rozhodně si to užijte. Přeju vám, ať máte nejmín toho v telefonu, ale nejvíc toho v těch zážitkách, protože to je podle mě jako nejdůležitější. Hele, můžeme se rychle podívat na line-up. Dneska tam třeba bude All Time Low, nebo taky Baby Metal, Papa Roach, Limp Bizkit, bude toho hodně. Zítra tam z našeho třeba playlistu vystoupí Ben Cristovao. Potom tam taky samozřejmě bude Tom Morello, Day to Remember, Bring Me the Horizon. A lidi, v sobotu, to jsem zjistila nedávno, tam bude třeba z našeho playlistu Alessi Rose, taky Sofian Mishmash. Potom tam budou i taky Simon Opp a na konci, to samozřejmě zakončí Halsey. V neděli pak Iron Maiden. Hele, bude to fakt jako nabitý. Tak kdo tam jdete, užijte si to, nebo my si to prostě užijeme. A teďka už pojďme zpátky do našeho playlistu. Sony Forera, Crystal, My Lovin'.

Trochu jsme se vrátili v čase s One Direction a Story of My Life tady u nás na Fajnu. 11.24, aktuální čas. A lidi, celý život slýcháme, že ve vztahu máme být prostě jako hodný. Jenže teďka podle psychologů se řeší to, že může být právě tohle občas problém a čím víc jsem jako nad tím přemýšlela, tím víc mi došlo, že na tom něco bude. Hele, za malou chvíli to víc probereme, za malou chvíli taky třeba Loi, nebo taky Justin Bieber, Nicki Minaj, Virgin Beat, na to se všechno počkejte a za malou chvíli to tady všechno bude a pak to všechno probereme. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
11: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
12: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
11: Více informací na rekbyty.cz.
12: Rekbyty, záruka kvality.
13: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
14: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
15: V tom musí být celá liška.
16: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám

0: legrace.
1: To je nekonečné moře legrace k tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto, zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.pragueboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor.
8: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90 a Jakobs Velvet instantní káva za 129,90 až do 16. června. Kaufland.

XO byl Jelly Roll, taky Marshmallowy, teda pardon. Tohle to byl Chemical Brother z Go. Posloucháte fajn. Takhle, hele, pojďme na to téma, protože já jsem na tím hrozně teďka přemýšlela. Největší vztahový red flag možná totiž není toxicita, ale člověk, který nikdy neřekne ne. Narazila jsem totiž na takovou zajímavou myšlenku. Odborníci říkají, že až moc hodný partner nemusí být ve vztahu vždycky úplně výhra. A nemyslím tím někoho jako milýho, myslím tím člověka, který vždycky jako ustoupí, vždycky souhlasí, nikdy se nehádá, nikdy neřekne svůj názor, protože prostě jako jednoduše nechce konflikt, jo. A víte co, když se nad tím jako zamyslím, tak vztah bez hádek zní na první dobrou jako sen. Jenže pak zjistíte, že vlastně ani nevíte, co ten druhý opravdu chce, protože po každý řekne, mně je to jedno. A upřímně, věta, mně je to jedno, je možná někdy otravnější než normální nesouhlas, protože podle mě totiž nejde jako o to být hodnej, ale o to být jako upřímnej. Občas říct nějaký svůj názor, nastavit hranice nebo přiznat, že se vám něco nelíbí. Protože člověk, který se snaží zavděčit úplně všem, nakonec často prostě jenom není sám sebou. Tak si to pamatujte. Fajn. Teď už Charlie XCX, taky Rina Savajama a jejich Back For You. Tady na Fajnu.

0: Chtěli byste na Zrče? Můžete. My vás tam dostanem. Stačí poslouchat Morning Boost.
1: Zrče 2026. Byli jsme tam loni a vy s námi. Na Zrče budeme i letos. Chcete být s námi? Zrče Festival 11. až 17. července. Lístky kupuj na zrče.cz.
0: Hele, úplně jednoduše. Stačí, když budete každý ráno od 6 do 9 poslouchat Fikyho, Wendy. My vás pošleme na Zrče Festival. Takhle easy to je. Jo? Co? Tak vidíte. Čekis.
2: Tohle bude krásný léto.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
8: Haló, to je mobilní servis?
9: Ano, prosím.
8: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
9: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
8: No tak, já jedu k vám.
9: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
10: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
11: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
12: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
11: Ne, co to je?
12: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
11: Fakt jo? A co to stojí?
12: Nic, normálně to rozdávají. Tak jdi na mo.one a registruj se.
13: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
17: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
18: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
19: XXL výprodej v online shop.cz.
20: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
19: www.onlineshop.cz.
21: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
22: Senkor.
23: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
24: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
23: A proč?
24: Mrknout se na auto.
23: A proč?
25: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.

to byl Harry Styles, American Girl, tady u nás na Fajnu 11.54, jak to je aktuální čas. A pozor, jestli si právě dáváte třeba nějakou svačinu nebo oběd, jeden Brit dostal od manželky na Valentína luxusní dárkovou krabici se sýry. Romantika jak vyšitá, jenže o pár dní později ten pán jako zemřel a teďka se řeší soud o miliony. A tohle je přesně ten příběh, který zní jako špatný film. Brit Roger Parks dostal od své manželky prostě na Valentína výběr řemeslných sýrů, jenže jeden z nich byl podle vyšetřování nakažený bakterií listerie. Muž po několika dnech vážně onemocněl, skončil v nemocnici, následně zemřel. Teď jeho vdova žaluje výrobce sýra a přepočtu několik milionů korun. Víte, co mě to tam jako zaujalo nejvíc, nebo jako zaskočilo, jak strašně běžný věci bereme automaticky jako bezpečný, že jo? Někdy si nekoupí, někdo se jako nekoupí sýr a neřekne si, tak schválně, jestli mě to dneska pošle někam. Přitom právě jídlo je jedna z mála věcí, kterou si doslova pouštíme do těla, fakt jako každý den. A tak je to taková připomínka, že někdy největší průšvihy nepřijdou z nějakých extrémních situací, ale z úplný obyčejného dárku k Valentínu, jo? Tak se na to vzpomeňte a teď už jdeme dál a jdeme si zase podívat na nějaký starší songy. One Republic, Counting Stars, vůbec skvělej banger, to je úplně ideální na dnešní den, tak let's go. Fine.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
3: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
9: Plánovaná povinná angličtina od první třídy nakonec vůbec nebude a druhý cizí jazyk má být jenom volitelný. Podle kritiků může Česko ztratit náskok v jazykové vybavenosti, ministerstvo ale tvrdí, že školy už teď naráží na nedostatek učitelů a celkově kapacit. Zveřejnil se žebříček dresů všech 48 účastníků mistrovství světa roku 2026. Česká reprezentace skončila na 46. místě. Podle hostitele je červený dres příliš nevýrazný, přestože Puma odkazuje na slavný tým z Eura 1996. Nejlépe dopadl dres Ghany, inspirovaný tradiční látkou. O švédskou popovou hvězdu Zaru Larsson je velký zájem. Ve hře je několik nahrávacích společností a podle zákulisních informací už měla padnout i velmi vysoká finanční nabídka. Zpěvačka tak aktuálně vybírá, s kým svojí spolu další hudební kapitolu.
10: Fajn.
11: Fajn.
12: Fajn. Rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
10: Fajn.
13: Music Boost.
14: Music Boost. 5, 4, 3, 2, 1.
10: Fajn.
15: Ahoj lidi, startuje čtvrtá poslední hodinka Music Boostu s Kristin, 12.04, aktuální čas. No a lidi, představte si, že by existovalo tlačítko, kterým si smažete nejhorší vzpomínku svýho života. Rozchod, trapas, trauma, známe to, zmáčkli byste to? No, věci něco zkoumají, tak co zkoumají, tak to řekneme, to si řekneme za malou chvíli, taky si samozřejmě dáme skvělý bangry. Pojďme na to.
13: Music Boost.
15: Zara Larsson nebo taky DJ Fresh feat. Rita Ora, jich Hot Right Now. Právě teď na Fajnu, tak se to dejte s náma.

to byl Alex Warren, jeho Fever Dream, posloucháte fajn, máme 12.12, to je hezký čas, něco si přejte. No a vědci už několik let zkoumají způsoby, jak oslabit nebo upravit traumatické vzpomínky. Prostě cílem je hlavně pomoct lidem s posttraumatickou stresovou poruchou nebo silnými fobiemi. Nejde úplně o to vzpomínku vymazat, jako nějaký jako soubor v počítači, spíš změnit jejich emocionální sílu, aby člověk tolik netrápila. Mě na to vlastně fascinuje jedna věc, když smažete jako špatný vzpomínky, nesmažete tím náhodou i jako kus sebe možná, protože ruku na srdce, většina z nás se nejvíc naučila právě z těch momentů, který byly úplně na nic. Trapasy, průšvihy, zlomený srdce, všechno možný. V tu chvíli bychom je nejradši vymazali, ale zpětně jsou často vlastně důvod, proč jsme dneska jiný, proč jsme takový, jaký jsme. Takže možná jednou bude možný některé vzpomínky zeslabit, ale otázka není jen kde to. Mnohem zajímavější je, kdybyste mohli vymazat jednu špatnou vzpomínku ze svého života, udělali byste to, nebo právě díky ní jste dneska tam, kde jste. A jaká by to případně byla, to je otázka na vás. 724-634-634. Chtěli byste mít takovou možnost vymazat si nějakou špatnou vzpomínku? Jakou? Udělali byste to, nebo ne? To mi napište. My jdeme dál, teď už Miles Smith, Nile Horan, jich Drive Safe na fajnu.

0: tohle to byl Fastboy, taky Moby, Sophie and the Giants, jejich Last Summer na Fajnu, 12.23, to je aktuální čas, no a já jsem se vás ptala na úplně jednoduchou otázku, ale vlastně docela zapeklitou, a to, kdyby jste mohli vymazat jednu špatnou vzpomínku z tvýho života, udělali byste to, nebo právě díky ní jste dneska tam, kde jste, a co by to bylo za vzpomínku? Napsala mi tady Helča, a je to Helča, ahoj, osobně bych asi nic nevymazat nepotřebovala, protože mě to někam posunulo, nebo mě to naučilo do života, ale věřím, že lidi, kteří si prošli například zneužíváním a podobně, by to rádi vymazali. Yes, to dává smysl. Já si jako taky myslím, že do jistý míry je to, co všechno se stane špatného, vlastně dobrý do určitý jako míry, že vám to něco přidá a pomůže vás dostat tam, kde jste, ale pocit samozřejmě. Taky napsala Aneta, ahoj, asi jo, vymazala bych si den, kdy mi zavolali, že děda už tady není, na druhou stranu mě to naučilo více vážit lidí kolem sebe, takže vlastně nevím. No a to je přesně ono, že každá špatná zkušenost a věc, co se vám stane, tak prostě pak nad tím víc do hloubky přemýšlíte a vlastně si uvědomíte, že to vlastně k něčemu bylo, k nějakému uvědomění. Tak jo, tak já vám děkuju za vaše zprávy a my jdeme dál za chvíli. Luis Capaldi nebo taky Bebe Rexha na Fajnu za malou chvíli.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe

0: Vždycky fresh.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
7: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
6: A proč?
7: Mrknout se na auto.
6: A proč?
8: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
9: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
11: Senkor.
12: Trenírkarna.cz.
13: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
12: Trenírkarna.cz.
14: Do košíku jahody sami nazbíráme, ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
15: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
16: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
15: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
17: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
18: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany.

0: domu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
1: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Roztokách u Prahy v Lidické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Music. Fine.

to byla Bebe Rexha, taky Faithless, New Religion, tady u nás na Fajnu 12.35, pacha na to, není ještě 50, ale už se to blíží. Ale ještě předtím tady pro vás mám takovou jako info, v USA zažívají boom seznamky pro neočkovaný. Lidi tam zahledají partnery se stejným názorem na očkování a dokonce pořádají i speciální seznamovací akce naživo. Takže už neřešíte, jestli má rád psy nebo cestování. Nejdřív řešíte vakcínu. A já si říkám, kam jsme se to dostali? Dřív na seznam se stačilo napsat, mám rád hory, filmy a dobrou kávu. Dneska pomalu vyplňujete zdravotní kartu, politický názor, jídelníček a ideálně přiložíte výsledky z laboratoře. Jako chápu, že lidi chtějí někoho, kdo vidí svět podobně, ale jestli budeme takhle pokračovat dál, tak za pár let vznikne seznamka pro lidi, kteří dávají mléko do misky před seriálemi a odmítají randit s těma druhýma. No, víte co, na prvním rande už se možná nebudeme ptát, jak se máš, ale prostě zkrátka se ho zeptáme na to, aby nám poslal svůj očkovací průkaz. Nebo se asi nebudeme mít co říct.

0: tohle byl Nico Santos, jeho Ray of Light. Posloucháte Fajn, posloucháte Music Boost, no a my se pomalu, pomaličku blížíme ke konci našeho vysílání, ale ještě předtím si s Rihannou půjdeme rozbít nějaký zelíře. Rihanna a její Breaking Dishes u nás za malou chvíli. Se na to počkejte a za chvíli to tady bude ještě mnohem víc, tak počkejte a za chvíli na Fajnu. Music Boost.
1: Fajn. Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
11: Senkor.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.prageboats.cz.
12: Už ví.
13: Tak vzhůru na palubu.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké snad?

0: kufí.
1: Je, to je krásná kuchyň.
2: A jak je praktická.
3: To bych chtěla domů.
4: JN Interiér, český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
5: www.jnointeriér.cz.
6: Využijte váš prostor.
7: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
8: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Haló, to je mobilní servis?
10: Ano, prosím.
9: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
10: Ano. Všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
9: No tak já jedu k vám.
10: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
11: My name is Somber.
12: What up, it's Kehlani.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Back to the hits.
15: Fine.

to byla Rihanna a její Breaking Dishes, kterou nás na Fajnu 12.51, to znamená, že jsme u konce dnešního Music Boostu. Děkuju, že jste tady se mnou dneska byli, děkuju extrémně moc a lidi, zase samozřejmě slyšíme klasicky o víkendu od 12 do 4, ale bacha, tuhle sobotu, to bude menší výjimka, budeme spolu vstávat. Budu tady od 8 do 12 a v neděli klasicky už od 12 do 4. Však to znáte, hele, tak já se nás budu těšit, já tady budu určitě, doufám, že i vy. A teď už warm-up, Kristýnka, buďte na ní hodný, bude to, užijte si to. A teď už Kane Brown, Miles on it, právě teď. A já, mějte se krásně, ahoj. Žádná vata. Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Potisk dárky, Bilabil, CZ.
6: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
7: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 tisíc korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
8: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
9: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
0: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
10: Co jen říct k dnešnímu počasí? Hrůza, děs, bída. Ne, není to tak hrozný, ale hezký to taky není a nemám ani dobrý zprávy. Aktuálně máme v Praze pouhých 15 stupňů, obloha je totálně zatažená, výhled na zbytek dne, no, taky docela red flag. Kolem čtvrtý odpoledne se čeká další vytrvalý déšť, takže bez deštníku dneska ani ránu. Zítra to bude to stejný v bledě modrým, respektive 100% upršeným. Teploty se budou držet kolem 16. Světlo na konci tunelu bliká, možná v sobotu, ale prostě nechoďte nikam bez deštníku, bez pláštěnky, žádná sláva.
1: Fajn. Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe. Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
10: Čtyři minutky po jedný odpoledne, to je čas se něco dozvědět.
11: Se stejnými názory na očkování, zdraví nebo osobní svobodu chtějí spojovat své uživatele nové seznamky, které vznikají ve Spojených státech. Určené jsou výhradně pro neočkované lidi. Jejich popularita výrazně vzrostla během pandemie covidu a zájem o ně podle provozovatelů pokračuje i v současnosti. Kvůli chybějícím plastovým brčkům došlo ve fast foodu v Číně k neobvyklému incidentu. Rozlobená zákaznice je začala házet po obsluze přímo u pultu. 19-letý zaměstnanec ale reagoval velmi klidně. Omlouval se a snažil se situaci uklidnit. Policisté později zjistili, že žena pracuje jako učitelka. Možná svatba Taylor Swift se stala tématem internetových spekulací. Podle nepotvrzených informací by se měla uskutečnit 3. července v newyorském Madison Square Garden. Po přívalu sázek navíc sázkové kanceláře zvýšily pravděpodobnost této události. Zatím ale neexistuje žádné oficiální potvrzení.
1: Fajn.
10: musíme se mrknout i na silnice. Pokud zrovna sedíte za volantem, dejte bacha, na českých silnicích se nám to trošku komplikuje. Směrem na Brno na D1 zhruba na 98. kilometru došlo k nehodě osobního auta a dodávky. Na místě je i vrtulník, dálnice je v tomto směru aktuálně kompletně uzavřená, tak bacha na to. Pak máme nehodu se zraněním na dálnici D6 směrem na Karlovy Vary. Na 52. kilometru se srazily dvě osobní auta. Místo je taky neprůjezdný a tvoří se kolony, protože probíhá vyšetřování. Pak máme srážku nákladňáků na pražském okruhu směrem k dálnici D7, do sebe drcly dva nákladní vozy, no a nehoda blokuje pravý jízdní pruh. A pak máme ještě bouračku v Brně v ulici Koliště, se srazily dvě osobní auta a blokují provoz. Samý zablokovaný ulice, dálnice, prostě dávejte dneska bacha, je to ošklivý nejenom venku počasí, ale i na silnicích.

0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Čtvrteční odpoledne, začínáme tady společně na Fajnu náš warm-up se mnou s Kristý, máme před sebou 4 hoďky. Pokud si pamatujete, já jsem vám včera říkala, že budeme rádi, jestli se tady dneska uslyšíme, protože jsem šla na finále Survivoru a tenhle začátek hodiny musím věnovat zdravotníkům, protože ano, dopadlo to blbě, možná jsem měla něco v pití, kdo ví, nebudem se do toho pouštět, nicméně jsem slíbila, že je pozdravím, takže jestli mě někdo posloucháte, ještě jednou děkuju, no a posílám vám všem songy. Pojďme si udělat ten čtvrtek lepší, ať už jste ho začali tak blbě jako já, nebo líp, uděláme to ještě lepší. První song Gigi Perez, Sailor Song, tak jdeme na to, tady na

dávka energie do vašich uší, Rudimental Kelly, ich All I Know. Tak schválně, poznávací znamení generace Z. Neradi telefonujeme, nechce se nám na pracovní pohovory a prej se ani nechceme učit řídit. Podle nový studie, kterou jsem teď zahlídla, si to, že čím dál míň lidí z mojí generace dělá řidičák. Vlastně mě to nepřekvapuje. Když potřebujete někam jet, objednáte si Bolt, sednete na tramvaj, na metro, na MHDčko, vyhnete se kolonám. No navíc ty ceny autoškol dneska nejsou zrovna maličkost, pojďme si to říct. Na druhou stranu, já si pamatuju, že za mých let, když mě bylo 18, tak řidičák byla taková povinná součást dospělosti. Jakmile vám padlo těch 18, všichni řešili, kdy jdete do autoškoly, kdy si uděláte řidičák. A dneska mám pocit, že všichni chceme být spíš passenger princesses, prostě princezny na sedadle spolujezdce, protože jako co si budeme, je to pohodlný, je, ale mě zajímá, jak jste na tom vy, protože každý to máme jinak, tak jestli jste si udělali řidičák hned v 18, nebo ho do dneska třeba nemáte, je tady někdo takovej? A hlavně teda, pokud máte, tak v kolika jste si ho udělali, hned jak vám padlo 18 nebo později? Napište na 724-634-634, kdy jste si udělali řidičák a pokud ho ještě nemáte, tak napište proč. A mezi tím další song, krásný, čeká nás Dominik Fike, jeho White Keys. Pojďme na to.

0: Roma, Roma, ma, Gaga, ulala, what you be romance?
1: Lady Gaga, hey, bad romance. Tenhle hit jsme se trošku vrátili zpátky do minulosti, ale věřím, že jste si to všichni užili tak jako já. Čtvrtek odpoledne a já jsem se vás ptala, kdy jste si udělali řidičák, protože jsem narazila na nějakou studii, že když dnešní generace prostě nemá ráda si dělat řidičák a čeká s tím, nebo si ho vůbec nedělá. No ale vy jste tuhle studii dokonale vyvrátili, protože píšete: ahoj, řidičák na auto jsem si dělal v 18 a potom v 21 na autobus. Další zpráva Kamča: já jsem s řidičákem začala ještě před 18. rokem. Na zkoušku jsem ale mohla až po dovršení 18. Další zpráva: já jsem generace Z, 2007 ročník, řidičák mám a dá se říct, že mě to i živí. Řídím každý den. Dělala jsem si řidičák v 17, těsně před 18, abych ho hned dostala k 18 a momentálně mi 19. Mějte se všichni hezky. Ty se měj taky krásně. Já děkuju, že vyvracíš tady tu teorii, že mladí lidi nedělají řidičáky. A Martin píše: já jsem si udělal řidičák na auto a motorku obojí v 18. Je to svoboda, můžeš jet na výlet, cestovat. Já souhlasím. A taky je to za mě skvělá terapie. Jenom jet autem a pouštět si písničky. Perfektní. No a my si za chvíli pustíme další, takhle ideálně, ať už do auta a do práce. Sombr, Homewrecker. Už za chviličku tady na Fajnu. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
7: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
6: Ne, co to je?
7: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
6: Fakt jo? A co to stojí?
7: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
8: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na
15: Firma na zážitky
12: CZ.
16: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
17: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
18: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
19: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
20: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
12: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
20: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
12: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
20: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
21: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
22: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
23: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
24: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
23: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
25: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
26: Senkor.

Maria Chandelier. Tenhle song, který se podle mě ideálně hodil do dnešního počasí, upršenýho, ošklivýho, ale krásný song. Ladíte fajn, no a jestli chcete vědět, jak za 5 minut poznat, jaký je daný člověk osobnost, tak poslouchejte. Já jsem narazila na studii, podle který víc než polovina majitelů psů pusinkuje svý psy častěji než svoje partnery. Je to šílený, jo. Ale upřímně, když vidím některý pejskaře, vůbec mě to nepřekvapuje. Já znám lidi, kteří svýmu psovi dávají dobrou noc, pusinku na čelo, pak s ním v té posteli spějí, mluví na něj jak na vlastní dítě. A pak jsou ale tady taky lidi, kteří odpovědi na takovouhle otázku by řekli, počkej, teď ten pes si před 5 minutama lízal... chápete, no, jsou 2 typy lidí, prostě podle toho to poznáte, buď lidi, kteří svoje zvířátka pusinkujou a lidi, kterým to připadá nechutný. Podle mě neexistuje nic mezi tím, buď jste tým, pojď sem zlatíčko, dej, dám ti pusinku, anebo tým, drž si ten jazyk dál od mýho obličeje. Tak mě zajímá, jak jste na tom vy. Pusinkujete svoje zvířata? Necháte se od psa volíznout? A hlavně, dostává váš mazlíček víc pus než váš partner? Je to pravda, tahle studie? Pojďte mi napsat na 724-634-634, ať to prozkoumáme. Mezitím další song, Tame Impala, Genie, jejich Drákula. Tak pojďme na to.

0: Alex Warren, jeho Burning Down. Krásný song, takhle při čtvrtečním upršeným odpolední u nás na Fajnu. Já jsem se vás ptala, jak to máte s pusinkováním zvířat, protože to je docela kontroverzní téma. Někdo to podporuje, někdo to nesnáší. No a zatím přišla jedna hodně naštvaná zpráva. Tady někdo píše, tak to je největší hegeš. Když vidím paničku s čivavou, jak si dává francouzáka se svým mazlíčkem a to, že ta čivava před chvílí vdechla, domyslíte si, exkrement od svého soukmenovce, to ji nechává absolutně klidnou. Jo, já vím, no, občas prostě, tak přiznám se, jo, taky dávám pusinky svýmu kocourovi a radši se neptám, co předtím volizoval, no, ale to, když vám zvíře volí z neobličej pes, to už je i na mě moc. Každopádně díky za zprávy, za sdílení. Za chvilku máme další song. Olivia Dean, Nice to Each Other. Tak zůstaňte tady, na Fajnu.
1: Fajn. Chtěli byste na Zrče? Můžete. My vás tam dostanem. Stačí poslouchat Morning Bus.
2: Zrče 2026. Byli jsme tam loni. A vy s námi. S námi. Na Zrče budeme i letos. Chcete být s námi? Zrče Festival 11. až 17. července. Lístky kupuj na zrče.cz.
1: Hele, úplně jednoduše. Stačí, když budete každý ráno od 6 do 9 poslouchat Fikyho, Wendy. My vás pošleme na Zrče Festival. Takhle easy to je. Jo? Co? Tak vidíte. Čekis.
3: Tohle bude krásný léto.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukaž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc.
8: Fortuna, dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
12: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
11: A proč?
12: Mrknout se na auto.
11: A proč?
13: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
14: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
15: www.projektantbudoucnosti.cz.
16: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
17: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
18: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
10: rychle více radosti a méně starostí. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
15: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

Rugel Pretty on Paper. Tenhle krásný song jsme si právě dali společně na fajnou takhle čtvrtek odpoledne. A jestli jste doteď neměli strach z lítání, tak se omlouvám, teď ho možná mít budete. V Kanadě totiž zadrželi bývalýho pilota, u kterého se zjistilo, že měl údajně skoro 17 let lítat s falešnou pilotní licencí. Jo, 17 let. Celý to trošku zní jako zápletka filmu Chyť mě, když to dokážeš, jenže tohle se opravdu stalo. A mě teda fascinuje hlavně to, že na to nikdo nepřišel skoro dvě dekády. Já někde vyplním špatně formulář a do 3 minut mi přijde e-mail, že tam něco chybí. Ale tady může člověk řídit letadlo plný lidí, bez papíru a 17 let to nikomu nepřijde divný. Jestli máte někdy impostor syndrom, říkáte si, že nejste na něco dost kvalifikovaný, že ta práce není pro vás, že možná je trošku moc odvážný poslat tam ten životopis, vzpomeňte si na tohohle pána. Ten si prostě řekl, myslím si, že dneska budu pilotem Boeingu, proč ne? Takže můžete zkusit, co budete chtít. Jakmile budete mít pocit, že si nevěříte, připomínám, prostě někdo si věřil natolik, že 17 let chodil do práce, na kterou neměl licenci. Pohodě. Nás čeká další song. Já jsem ho mega dlouho neslyšela a miluju ho, tak doufám, že si ho užijete společně se mnou. Kellyn nám přináší, přilítá se svým hitem Santé. Tak pojďme na to, na zdraví.

0: uzavřel tuhle naší první společnou hoďku, ale my jedem dál. Další top songy se mnou už za chviličku. Mezi tím si dáme zprávy, dopravu a pak jedem dál. Bude tady třeba The Weeknd. Bohužel ne ve studiu, ale ve vašich uších. Tak za chvilku zůstaňte se mnou.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický. Fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
8: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
9: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
10: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
12: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
13: Jsme online.
14: Online.
13: Jsme na DAB+. Plus.
14: Jsme v aplikaci
13: Rádia CZ.
0: Minutka po druhý odpoledne, to je čas se něco dozvědět s Hankou.
15: Výraznější pokles hypotečních sazeb je v Česku zatím v nedohlednu. Přestože některé banky své nabídky mírně upravují, pro mnoho domácností zůstávají měsíční splátky vysoké. Téma se navíc týká i známých osobností, mezi nimi například Andreje Babiše. O více než 200 tisíc liber se soudí Britka s výrobcem sýru, a to poté, co její manžel zemřel po konzumaci produktu kontaminovaného bakteriemi. Vyšetřování ukázalo, že sýr nebyl bezpečný ke konzumaci. Podle zjištění došlo ke kontaminaci pravděpodobně už během výroby. Luxusní rezidenční projekt 51 Park vsadil ve své nové kampani na Gwyneth Paltrow. Reklama je zaměřena hlavně na movité zahraniční klienty a neprodává jen samotné bydlení. Hlavním lákadlem má být životní styl a prestiž, které jsou s projektem spojovány.
0: Fajn. Rychle hodíme vočko na silnice, kde nás čeká zdržení. Dálnice D4 na trase Praha Strakonice. Mezi 30. a 31. kilometrem máme porouchaný vozidlo. Je tam překážka na vozovce, takže projíždějte se zvýšenou opatrností. Taky D1 na trase Polsko Praha. Porouchaný vozidlo, zas očekávejte zdržení, asi 272. kilometr. Ta překážka brání provozu na celý vozovce, takže opatrně, ještě jsou tam kusy pneumatiky na místě, už by měla být policie, ale dávejte si prostě bacha všude, kudy jedete, nikam nepospíchejte. Máme čtvrtek, lidi už jsou nervózní, tak opatrně.
16: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
17: Please
14: please welcome to the stage.
0: Čtvrteční odpoledne a tohle je fajn warm-up. Se mnou s Kristý čeká nás druhá společná hoďka, plná dobrých songů. A protože dneska začíná mistrovství světa ve fotbale, tak se musíme pobavit i o tom, protože je s tím spjatá jedna velká hudební novinka. Ale o tom už za chvilku, máte se na co těšit. Teď The Weeknd, jeho In Your Eyes. Let's go!

0: John Turns the Lights Off. Tenhle song jsme si společně dali takhle 10-11 minutek po druhý odpoledne čtvrtek. No a jak poznat, že jste to v životě někam dotáhli? Ne když máte dům, ne když máte auto, ale když o vás někdo vydá song. A ještě ke všemu, když je to Kellyn. Protože kapitán české reprezentace, která se teď chystá na mistrovství světa ve fotbale, už začíná dneska, tak tenhle kapitán Ladislav Krejčí dostal vlastní song. A ne od Strejdy z hospody, ale od Kellyna. A upřímně, to je podle mě vyšší level uznání než ta kapitánská páska. Dřív jste věděli, že jste slavný, když jste měli vlastní kartičku ve fotbalovém albu. Dneska to poznáte tak, když o vás někdo rapuje. Třeba tohle.
1: Urvu tu nohu po cestě bez řečí, věř mi, bráním svou ekipu jak Krejčí. Bráním svou ekipu jak Krejčí.
0: Kellyn zpívá bráním svou ekipu jak Krejčí. Krásná věta, protože každý máme v partě nějakýho svýho Krejčího. Takovýho toho kamaráda, který je ochotný kvůli vám jít do konfliktu, nebo minimálně do komentářů pod instagramovým postem. A musím říct, že český sportovci mají v tomhle docela štěstí. Minimálně třeba, když dal Patrik Šik legendární gól, tak dostal písničku, Sparta vyhrála titul, vznikla song Letná. Teď má track Krejčí. Takže jestli chcete, aby o vás někdo poskládal song, asi je potřeba dát se na fotbal, nebo já nevím. Nicméně mě zajímá váš názor. Pokud už jste tuhle písničku slyšeli, Kellyn, Nobody Listen, jejich song Krejčí, tak mi napište, co si o tom myslíte na 724-634-634. No uvidíme, když se ukáže, že se vám tenhle song líbí, tak si ho možná dáme i do našeho playlistu. Tak mi napište, co na to říkáte. Mezitím ověřená stálice Tate McRae, Just Keep Watching.

0: Gracie Abrams, That's So True nám dohrála na fajnou čtvrteční odpolko. No a já jsem se vás ptala, jaký máte názor na tenhle nový song od Kellina a Nobody Listen.
1: Urvu tu nohu po cestě bez řečí, běž mi, bráním svou ekipu jak krejčí.
0: Tenhle banger, ptala jsem se na názor a přišla mi zpráva od Ríši, který píše, že sice je slávista, ale tenhle song je za něj absolutní pík. Vidíte, prostě dobrá hudba boří i ty hranice, tu rivalitu mezi sportovními fanouškama. Tak uvidíme, možná to někdy do playlistu zařadíme, teď si dáme ale zase něco ověřenýho. Sigala, Jacksomy a taky Ilan Kidron, jejich Riptide. Už za chviličku tady na fajnu, tak zůstaňte se mnou.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto. Chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: V březnu se mu narodilo první dítě a v červenci přijede poprvé do Prahy americká popová star Charlie Puth. Fórum Karlín 28. července. Koncert tohodle léta přiváží Force.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

Ray Dalton, Blood Running. My jsme trošku rozproudili krev a možná jsme rozproudili i mraky. Venku to začíná vypadat líp. A český školství zvažuje, že dětem zruší povinný druhý cizí jazyk. Jako bývalá studentka francouzštiny mám potřebu se k tomuhle vyjádřit. Protože po několika letech vrániny na Gimplu jsem si připadala jako Emily in Paris. Akorát, že realita Emily bez Paris a bez francouzštiny. Já jsem si totiž francouzštinu vybrala navzdory tomu, že mě od ní všichni odrazovali. Vezmi si němčinu, tu využiješ, francouzština, ta ti bude k ničemu a je těžká. A nějakou dobu to vypadalo, že mají pravdu, protože nebyl to, že jsem pak na rok odjela do Francie, tak bych si z těch hodin z Gimplu odnesla hlavně větu Voulez-vous coucher avec moi? Pokud víte, co to znamená, je to vlastně takový pozvání ke štípání dříví, jestli víte, co tím myslím. No ale pojďme teda probrat to, že teďkon se řeší, jestli teda není lepší mít jenom jeden jazyk pořádně, než dva na půl. Já nevím. Jen vím, že většinu angličtiny mě naučil internet, většinu francouzštiny Francie a škola tam mi dala trauma. Ne, měla jsem školu i ráda, ale zajímá mě, jak jste to měli vy. Jaký druhý jazyk jste měli a jestli z něj umíte dneska něco víc než pozdrav. Schválně, napište mi, dáme si k tomu další song. Martin Garrix, jeho Animals, let's go.

0: Loj a její Red Eye s nám dohráli na fajnu a já jsem se vás ptala, jak to máte s dalšíma cizíma jazykama, kromě angličtiny, kolika mluvíte, respektive jestli jste si něco nechali z té školy a pamatujete si něco. Píše Lukáš, ahoj fajne, tady Lukáš, mluvím plynně třemi jazyky, německy, anglicky, španělsky. Pracuji tedy jako taxikář, takže to všechno běžně využívám. Za poslední rok začínám i ruštinu, je to fajn, čím víc jazyků umíme, tolikrát jsme člověkem. Já souhlasím, mám to stejně, já mám taky moc ráda cizí jazyky, hlavně pak i rozumíte té hudbě a to je za mě velký bonus. A my si za chvilku dáme další song, který určitě je taky lepší, když mu rozumíte. Regard, Ride It, už za chviličku tady na Fajnu a děkuju za odpovědi.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
6: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
5: Ne, co to je?
6: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
5: Fakt jo? A co to stojí?
6: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
7: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
8: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
9: V tom musí být celá liška.
10: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
9: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
10: Děkuju.
11: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
12: Energie tohoto města.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
18: Trenírkarna.cz.
19: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
18: Trenírkarna.cz.
20: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
21: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
22: Zase lítáš v oblacích.
23: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
22: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
23: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
22: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
23: Více o akci na
24: firma na zážitky
23: CZ.
25: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
26: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady.
27: Zábava vlny tobogány.
28: Co vás čeká?
27: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
28: Plno tobogánů a skluzovek.
27: Tak všichni rychle do plavek.
28: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
27: Relax, drinky, animace.
28: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
27: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
26: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.

nejlepší z hit parád. To nejlepší ze streamu.

pohodovej song pro pohodovej den. Vy s DMC Bees, Honey a jejich At The Party. No a vy se připravte, protože internet má novou olympijskou disciplínu. Říká se tomu hádání svatby Taylor Swift, protože se čím dál tím víc spekuluje, že by se Taylor Swift a Travis Kelce mohli vzít už v létě. A zatím ale nevíme vůbec nic, což ale samozřejmě nezabránilo internetu, aby vytvořil asi trilion teorií, 12 TikTok analýz a diplomky o tom, kde bude svatba, kdo bude pozvaný a jakou bude mít Taylor Swift barvu u brousků na svatbě. Zásadní otázky. Mně se na tom ale líbí to, že Taylor a Travis jsou teď asi jeden z nejsledovanějších párů. A představte si ten tlak. Já mám stres už jenom z toho, když mi někdo označí na fotce na Instagramu bez upozornění, když to nemůžu předem schválit. A oni plánují svatbu, kterou bude rozebírat doslova celý internet. A upřímně, jestli se ta svatba stane, bude to mít podle mě i nějaký ekonomický dopad, protože Taylor už dokázala rozhejbat ekonomiku, když měla turné, takže svatba to nebude obřad, ale další turné. A taky mě zajímá, kolik ex Taylor Swift bude v ten den předstírat, že jsou úplně v pohodě, protože něco takového sledovat doma, těžký. My jdem na další song. Sony Forera, Crystal, My Loving, Let's Go. Exclusive new music.

0: Ladíte fajn a tohle byla poslední songa naší společný druhý hoďky Sony Forera, Crystal, My Lovin. Teď jsem vás možná vyděsila, protože tohle nebyla rozhodně poslední songa, kterou si dáme spolu. Čekají nás ještě další dvě společné hoďky. Za chvilku si dáme třeba Revin Lenej, Rex Orange County, Love Me Not, nebo taky Harryho Stylese, takže se máme na co těšit. Zůstaňte se mnou na fajnu, teď z počasí, doprava, zprávy, tohle všechno a zase songy. We got that hit.
1: Fajn. Yeah, yeah. Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Stres.
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!

0: 90. Oh, yeah. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
5: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
6: Jak to vypadá venku počasí? Normálně tady nám vysvítlo trošku sluníčko, ale nechci vás úplně takhle nějak nachytat. Pořád to počasí není nic moc, očekáváme další přehánky, další déšť. Večer už by se to mělo vyčasit, ale pořád je tak maximálně 16 stupňů. Pocitově dokonce o 3 míň, jo? Slyšíte správně, tak 13 stupňů. Hezky se oblečte, pořádně, deštníky, všechno sebou, buďte vybavený.
5: Fajn. Jsme online.
7: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
8: Nedostatek učitelů a omezené kapacity škol jsou podle ministerstva hlavní důvody, proč se zatím nezavede povinná angličtina od první třídy. Změna se týká i druhého cizího jazyka, který má být nově pouze volitelný. Kritici ale upozorňují, že by to mohlo oslabit jazykové znalosti českých žáků. Nejlépe hodnocený dres pro mistrovství světa 2026 má Ghana. Její design vychází z tradiční látky kente. Na opačném konci žebříčku skončila česká reprezentace. Ta obsadila 46. místo z 48 týmů. Hodnotitel označil červený dres za nevýrazný. A to přes inspiraci úspěšným týmem z Eura 1996. Několik nahrávacích společností se aktuálně uchází o spolupráci se Zarou Larsson. Ve hře jsou podle zákulisních informací i velmi štědré finanční nabídky. Švédská popová hvězda tak teď rozhoduje o tom, komu svěří svou další hudební etapu.
5: Fajn.
6: Bočko hodíme i na silnice. Pozor, v Brně, v ulici Kšírova se nám tvoří kolona vozidel. Je tam nebezpečí dokonce dopravního kolapsu. Velký dopravní problém. Brno, jo? Dělám si srandu. Každopádně jeďte tam opatrně. V Praze máme taky problém, takže v klidu. Na trase Ruzině Modletice na Pražském okruhu pozor, jsou tam lidi na vozovce, překážka, průjezdce se zvýšenou opatrností. No a pak v obci Turnov v okresu Semily pozor, olej na vozovce, tak jenom kdybyste tam náhodou jeli. No a co tady máme dalšího? V ulici Budějovická v obci Praha nehoda, dvě havarovaný vozidla, to zase překážka na vozovce, projíždějte se zvýšenou opatrností, dávejte bacha.
5: Instagram,
7: YouTube,
5: TikTok,
7: co je zrovna teď in.
5: Fine Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
9: Yeah. 5, 4, 3, 2, 1.
6: Krásný čtvrteční odpoledne. Začínáme třetí společnou hoďku tohle fajn warm-upu se mnou, s Kristý, za Majkem. Dáme si tady nějaký tipy na špatný dárky, jako a čeho se vyvarovat. No a taky si dáme dobrý songy, třeba Revenlenej, Rex, Orange County, jak jsem vám slibovala, a jejich Love Me Not. Tak let's go.

pátečním odpoledně nám Harry Styles naservíroval svůj song American Girls, to jsme si teď dali. No a existují špatný dárky, existují opravdu špatný dárky a pak existuje dárek, po kterém můžete skončit třeba u soudu. Jedna Britka koupila manželovi k Valentínu luxusní řemeslný sýr. Řeknete si, romantika, láska, svíčky, Valentín. Jenomže sýr byl podle vyšetřování napadený bakterií listérie. A ten muž po konzumaci zemřel. Takže z dárku k Valentínu se nakonec stala soudní kauza za skoro 6 milionů korun. A teda hodně tragický konec, bohužel. A já si teď říkám, kolikrát jsme si stěžovali na svoje dárky. Ježiš, zase ponožky. Proč jsem dostala hrnek? Tohle jsem si teda fakt nepřála. Ne. Vzpomeňte si na tenhle příběh, všechno lepší než vražedný sýr. Je to vlastně taková připomínka, že když vám dá někdo k narozeninám nebo k Vánocům sprchovej gel nebo čokoládu, možná bychom měli být trochu vděčnější, protože laťka nejhoršího dárku byla právě posunuta hodně, hodně, možná spíš hluboko než vysoko. Nicméně mě zajímá, jaký nejhorší dárek jste kdy dostali vy? Napište mi vaše nejhorší dárky na 724-634-634 a já vám pošlu song, který vás nesklame. Leony, Don't Worry, pojďme na to.

nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamu. To nejlepší

hit Firework od Katy Perry jsme si dali takhle při čtvrtku. Ideální věc na dodání energie při odpolední, kdy už nemáte třeba moc energie. No a já jsem se vás ptala, jaký je nejhorší dárek, který jste kdy dostali. Bára píše, nejhorší dárek, který jsem dostala, byla knížka Nostradamus. Absolutně nechápu, proč. Nikdy jsem se o tuto historickou postavu nezajímala. Nikdy jsem tu knížku nečetla a později jsem ji věnovala do vesnické knihovny. No jo, tak někdy se do toho vkusu hold lidi fakt netrefí. Ale pořád lepší ta knížka než otrávený sír. Děkuju za zprávy, za chvilku si dáme další songy. Čeká nás třeba Alex Warren Eternity. Po dávce energie totiž potřebujeme i dávku emocí. Tak už za chvilku, na fajnu. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian
1: boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: XXL výprodej v online shop CZ.
8: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na EBLC2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
11: 每一件漂亮的T恤, 条纹多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息 和银行卡号.
12: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
13: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
14: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
15: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
16: www.projektantbudoucnosti.cz.
17: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
18: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melón 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
21: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
22: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
21: Více informací na rekbyty.cz.
22: Rekbyty, záruka kvality.
23: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3,5 tisíce. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8,190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
24: My name is Somber.
25: What up, it's Kehlani.
26: Hey, it's Taylor Swift.
27: Back to the hits.
28: Right, babe.
29: Fine.

0: Offenbach, Norma Jean Martin a Overdrive, tenhle top song na čtvrteční odpoledne. A Američani mají novou seznamku. A ne, tentokrát není pro bohatý, pro farmáře, ani pro milovníky psů. Je totiž jenom pro neočkovaný. Doslova. Existuje seznamka, kde je hlavní kritérium to, co jste nebo nejste, co jste neměli nebo měli v rameni. A mě na tom fascinuje jedna věc. Dřív jste hledali někoho, kdo je milej, vtipnej, přitahuje vás. Dneska to je, kdybyste nakupovali na nějakém e-shopu a zaklikávali tam filtry. Chcete zvolit filtry? Ano. Výška 185+, hudba 100%, pes ideálně, očkování ne. A vlastně mě zajímá, kam až se dostaneme. Protože jestli existuje seznamka pro neočkovaný, tak podle mě je to jen otázka času, než vznikne seznamka pro lidi, kteří neodepisujou, pro fanoušky podzimu, nebo pro lidi, kteří usínají během filmu, co já vím, něco fakt specifického. Na druhou stranu chápu, každý si hledá někoho, s kým si bude rozumět, jen mám pocit, že jestli budeme takhle přidávat další a další podmínky, tak nakonec budeme randit jedině sami se sebou. Tak mě zajímá, jaká je ta nejvíc specifická věc, kterou by váš budoucí partner měl splňovat? Máte nějaký takhle specifický kritérium? Nebojte se napsat, já vás neodsoudím, ale zajímá mě to. Já třeba přemýšlím, já musím to vymyslet, já to vymyslím společně s váma, tak mi napište na 724-634-634 a mezi tím, než to vymyslíme, Taylor Swift, Elizabeth Taylor, to je ten song.
1: Hey, this is Taylor Swift, you're about to hear my song Elizabeth Taylor.
2: Vždycky hot, vždycky fresh.
3: Fajn.

0: Melodie s trošku smutným textem o toxickém vztahu, to byla Dua Lipa, její These Walls, při čtvrtečním odpolední na Fajnu. A já jsem se ptala, jestli máte nějaký specifický požadavky na partnery. Co musí splňovat váš partner? A přišly zprávy. Ahojky, pro mě ten chlap musí být chlap, abych mu nemusela dělat mámu. Takže by měl mít práci a zvládat se objednávat k doktorům. Já vám říkám, ta laťka, to už ani není hluboko. Laťka je v pekle, vždyť to je snad základ. Umět se objednat k doktorovi, ale tak jako jo, ráda pomůžu, že jo, ale no. Další zpráva, moje budoucí přítelkyně musí mít ráda přírodu a hudbu. Nejsem moc náročný, to je fajn, to je normální požadavek. Já vám děkuju za zprávy a my si za chvilku dáme další song. Čeká nás další romantika, Jizu Zane, jejich Eyes Closed. Tak zůstaňte se mnou na Fajnu.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky techbonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Jaké pan

0: obuví.
1: Je, to je boží kuchyň.
2: A jak je praktická.
0: Je en interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
1: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
2: Je skvělá. Vyťardo.
0: www.joninteriér.cz.
3: Využijte váš prostor.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od AutoESA.
8: AutoESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
7: AutoESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
11: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
10: A proč?
11: Mrknout se na auto.
10: A proč?
12: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
13: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
14: Music. Fine.

Teddy Swim si jeho song Mr. Know It All nám právě dohrál na fajnou tuhle melodii. Nedostanete celý den z hlavy. Nemáte zač. Špatný králíček se potkal s papežem. Je z něj teď hodnej králíček? Protože ano, stalo se. Bad Bunny se soukromně setkal s papežem Lvem 14. A já nevím jak vy, ale mně tohle spojení připadá asi stejně pravděpodobný, jako že by měl třeba Killin duet s Dalajlámou. Nejlepší na tom je to, že se celý týdny spekulovalo, že k tomuhle setkání dojde. Obě strany o to prej stály. No a když k tomu konečně došlo, nebyla zveřejněná ani jedna fotka. Internet dostal informaci, že se Bad Bunny potkal s papežem a zároveň nemáme jediný důkaz. Já bych chtěla fotku Bad Bunnyho s papežem vidět. To je asi poprvé v historii, co celebrity udělali něco, aniž by to dali na storíčko na Instagram. Mně se ale líbí ta představa toho, jak probíhalo to seznamování. Dobrý den, já jsem papež. Těší mě, já jsem špatný králíček. A teď si představte, že neznáte popkulturu a slyšíte jenom tyhle dvě věty. Každopádně, pokud se z Bad Bunnyho po tomhle setkání stane Good Bunny, tak budem vědět, že to zabralo. A my si dáme další track. Jonas Blue, Jack and Jack a jejich Rise. Let's go. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Anderson, Midnight Sun nám zakončila třetí společnou hočku, blížíme se do čtvrtý odpoledne, ale to neznamená konec, právě naopak, čeká nás poslední, nejnabitější společná hočka, takže se máte na co těšit, čekají nás další top songy, tak zůstaňte se mnou na Final.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bylabil, CZ.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na
14: Firma na zážitky
12: CZ.
15: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
16: Jsme online.
17: Jsme na DAB+.
16: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
18: Se stejnými názory na očkování, zdraví nebo osobní svobodu chtějí spojovat své uživatele nové seznamky, které vznikají ve Spojených státech. Určené jsou výhradně pro neočkované lidi. Jejich popularita výrazně vzrostla během pandemie covidu a zájem o ně podle provozovatelů pokračuje i v současnosti. Kvůli chybějící

0: trpí zaměstnanec, ale reagoval velmi klidně. Omlouval se a snažil se situaci uklidnit. Policisté později zjistili, že žena pracuje jako učitelka. Možná svatba Taylor Swift se stala tématem internetových spekulací. Podle nepotvrzených informací by se měla uskutečnit 3. července v newyorském Madison Square Garden. Po přívalu sázek navíc sázkové kanceláře zvýšily pravděpodobnost této události. Zatím ale neexistuje žádné oficiální potvrzení. Fine. Fine.
1: Fine. Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn.
0: Please welcome to the stage. Krásný čtvrteční odpoledne. Tohle je Warm Up se mnou s Kristý a čtvrtek máme všichni rádi, protože je to malý pátek a taky máme rádi songy, tak není na co čekat. Pojďme na to hned teď. All Time Low, Black Bear, jejich Monsters, to vám právě teď posílám do uší. Tím odstartujeme poslední společnou hoďku dneska na Fajnu. Let's go!

Na fajnu nám dohrál Nutter a taky 54 Ultra Hit Talk to You. Máme 13 minutek po čtvrtý odpoledne. No a pokud hledáte nějaký fitness hack, vykašlete se na fitko, dejte si čokoládu. Největší fitness influencerkou v současnosti je totiž 106-letá babička, která tvrdí, že za jejím dlouhým životem stojí tři věci. Teď poslouchejte. Čokoláda, večírky a dobrá nálada. A já nevím jak vy, ale mně přijde hrozně uklidňující, že po letech poslouchání podcastů o ranních rutinách, vstávání v pět, ledových sprchách, přijde babička, která zažila dvě světové války a řekne, dej si čokoládu a běž se bavit. To je obsah, za který bych normálně platila na Hero Hero. Já neříkám, že odteď budeme večeřet čokoládu, jo, to ne. Neříkám, že každý pátek v dlouhý budeme brát jako preventivní zdravotní péči, ale líbí se mi představa, že dlouhý život prostě nemusí být perfektní. Možná je to prostě o tom dát si čokoládu bez výčitek, netrávit polovinu života stresem a sem tam vyrazit na párty. Upřímně, kdybych ve 106 letech byla ještě schopná dávat rozhovory o wellbeingu, o nějakém fitness životu, tak si asi taky myslím, že jsem vyhrála. Takže dnešní wellness tip pro vás, dejte si čokoládu, bude vám líp.

0: servíruje jak jinak než hity. Tohle byl Revolving Door tady u nás na Fajnu. Čtvrtek 11. června, ale v Hinku to vůbec nevypadá jak v červnu, to počasí dneska. Víte co, ale aspoň se můžeme třeba podívat na nějaký dobrý film. Před 16 lety totiž měl premiéru film Karate Kid s Jackie Chanem a taky Jadenem Smithem, což je mimochodem film, který nám všem dal nějakou nereálnou představu, že po pár týdnech tréninku zvládnem bojový umění jako mistři a že životní problémy vyřeší jeden motivační proslov. Možná ne, ale je dobrý si něčím dodávat tu víru. Někdy je fajn být naivní. Takže tenhle film dneska extrémně doporučuju, pokud potřebujete motivaci, abyste přežili aspoň do konce toho pracovního týdne, tak si to dejte, pokud plánujete deku, gauč, ignorování reality, tohle je vaše znamení. No upřímně, jsou horší způsoby, jak trávit čtvrtek. Tohle je ten lepší. Takže film a předtím ještě další songy. Nás tady společně čeká třeba Fastboy, Clock Clock, Born Again. Tenhle song už za chviličku, tak zůstaňte se mnou na Fajnu. Turn up hit music.
1: Fajn. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr. Koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
3: Senkor.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: trenirkarna.cz.
9: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
10: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
11: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
12: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
13: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 tisíc korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
14: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
15: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Vidíš to?
17: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
16: No a víš, co vidím já?
17: Co?
16: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
17: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
16: U nás si vybere úplně každý.
17: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
16: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
17: Nejlepší dárek je zážitek.
18: Firma na zážitky.
17: CZ. V březnu se mu narodilo první dítě a v červenci přijede poprvé do Prahy. Americká popová star Charlie Puth. Fórum Karlín 28. července. Koncert tohodle léta přiváží Force.
19: Víš, kolik teď ve Smart

přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.

Smokers a jejich hit Paris nám dohrává na fajnou čtvrtek odpoledne a dneska jeden D. Ptáte se jaký? Začíná mistrovství světa ve fotbale a některé hospody kvůli tomu udělali něco, co jsem si myslela, že je fyzicky nemožný. Otvíraj ve 3 ráno. Slyš

To správně, ve 3 ráno běžná otvírací doba. V čase, kdy já osobně jsem v tom nejhlubším spánku, tak někdo prostě už bude v hospodě. Kvůli časovému posunu se totiž některé zápasy český repre budou hrát už nad ránem. A tak se hospody připravují na nápor fanoušků i tímhle způsobem. Konkrétně první zápas odehrajeme ve 4 ráno, chtěla jsem říct dneska, ale je to vlastně jakoby zítra. Ale dneska, chápete, no prostě budete zítra muset brzo vstávat, abyste to ve 4 ráno viděli. Nicméně některé hospody nabízejí i snídaně. Bufet, takže si budete moct dát vajíčka, kafe a fotbal dřív, než většina lidí ještě otevře oči. Tím se podle mě posouvá úplně na novou úroveň, takový to, když jedete ráno z party a vidíte ty lidi, kteří teprve jedou do práce, tak vy pojedete z fotbalu. Už budete vědět, jak to dopadlo, zatímco ostatní teprve pojedou do práce. Takže jestli patříte mezi skalní fanoušky, možná je nejvyšší čas začít googlit tu nejbližší hospodu ve vašem okolí, která bude otvírat ještě před rozedněním, kde si budete moct dát fotbal. Protože upřímně, fandit Česku v pyžamu z gauče jako dobrý, ale dát si v 3:30 ráno řízek a skandovat Češi, Češi, to je úplně jiný level oddanosti. Takže běžte najít hospodu a mezi tím další songy. Dominik Fike, White Keys, toho už máme na drátě, tak pojďme na něj. Let's go.

0: John, turn the lights off, party song, kterému se připravujeme na pátek, i když je teprve čtvrtek. No a co? Kdo nám zakáže? Já nevím, co se to děje, ale já mám pocit, že jsem se dostala do věku, kdy každý jedno otevření Instagramu znamená, že uvidím nějakou žádost o ruku. Jo, tentokrát se zasnoubil český hokejista Martin Nečas se svojí dlouholetou partnerkou Niky. O ruku ji požádal na Havaji a ona samozřejmě řekla ano. Co jste čekali? Kdyby mě někdo požádal o ruku na Havaji, to asi neřeknete, ne? No a já už ani neřeším ty zásnuby samotný. Já jsem ve fázi, kdy otevřu ty fotky a říkám si, dobře, ukažte mi prsten. Protože už bych se z toho jinak zbláznila, tak aspoň posuzuju prsteny. A mimochodem, doporučuji mrknout na náš Instagram, protože tam najdete fotku toho prstenu, který Niky dostala. A je krásný. To je takový ten typ prstenu, kterýmu si řeknete, aha, takže takhle vypadají zásnuby lidí, který nechodějí do slevového oddělení nějakého zlatnictví. Každopádně obrovská gratulace, no a já si jdu zase otevřít Instagram a zjistit, kdo z mých vrstevníků se zase zasnoubil za posledních 10 minut. Možná z toho dostanu crash out, nevadí. Podpoříme to songama. Za chvilku si dáme třeba Jessie J, feat B.O.B. jejich Price Tag. Tak zůstaňte se mnou, tady na Fajnu.
1: Fajn. Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
4: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
5: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
4: Ne, co to je?
5: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
4: Fakt jo? A co to stojí?
5: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, byla, byla.

0: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
1: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

Čtvrteční odpoledne, blíží se pátá hodina a vy víte, co to znamená. Blíží se můj konec. Teda ne definitivní, naštěstí ne. Včera to tak možná vypadalo, jak už víte, bylo finále Survivora, trošku jsme slavili, trošku to někdo přepísk, ale jsme tady, zvládli jsme to, společně jsme si užili 4 hodky, teda doufám, že jste si užili se mnou tak jako já a s tím naším top playlistem. Za chvilku vás čekají další songy a hlavně na vás čeká Žampik, který mě tady vystřídá, už se na vás moc těší, bude to s ním zase sranda, jako vždycky. No a já vám posílám na rozloučenou jeden song pro všechny, co máte pocit, že už nezvládá. Dáte tenhle konec týdne, všechno vás otravuje, chcete to mít za sebou. Tohle je ideální věc, která vás trošku povzbudí i zároveň. To budete chápat, budete s tím relatovat. Gufrau, Marie April, jejich nezvládám. Posílám právě do vašich uších, mějte se krásně, slyšíme se zase zítra. Tak bye babes!

0: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
1: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: hazard.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
8: Sleduj nás na našich sociálních sítích.
9: Fajn. Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
10: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
11: Fine Drive.
12: Fine Drive.
11: Jindra Žampa.
12: Jindra Žampa.
13: OK, je to tady. Startujou 3 hodinky Fine Driveu. Čtvrtek, malej pátek, v té první hodince si řekneme třeba, v jakém věku jsou ženy nejspokojenější. Do toho nabitej playlist odstartuje to Pink Panthers a Zara Larsson Stateside právě teď na Fajnu.

Justin Bieber, Beauty and the Beat, naprosto legendární track, který nám právě teď dohrál na Fajnu. Dáváte si Fajn Drive a dámy, mám pro vás dobrou zprávu. Pokud máte pocit, že teď není všechno úplně ideální, tak podle některých výzkumů to nejlepší teprve přijde. Psychologové a sociologové totiž tvrdějí, že hodně žen dosahuje největší životní spokojenosti až po 40. Prý za to může větší sebevědomí, menší potřeba řešit, co si myslí ostatní a celkově lepší přehled o tom, co člověk od života vlastně chce. Jinými slovy, tak ve 20 hledáš sama sebe, ve 30 řešíš všechno kolem a ve 40 už je ti tak všechno nějak tak no prostě je to jedno. Hele lidi, napište mi ženy, jak to máte vy, anebo i vy muži, kdy si myslíte, že je žena v nejlepších letech? 724 634 634. Nebojte se toho a napište mi to.

0: Dáváte si fajn, tohle to byl Khalid, track Tied Up, za Majkem Jindra a pojďme se vrátit k tématu. Řešili jsme, kdy podle vás jsou ženy v tom nejlepším věku. Eliška napsala, za mě tak 35, přijde mi, že ženy v tom věku už mají srovnaný život a zároveň pořád chuť dělat blbosti. OK, a mě se lidi smáli, že mám o 11 let starší partnerku. Terka napsala, mě je 22 a doufám, že nejlepší léta teprve přijdou, protože zatím nejsem úplně spokojená se svým životem. Hele Terko, můžu tě uspokojit, určitě ty nejlepší léta přijdou. A Matěj napsal, nevím proč, ale řekl bych 30+. Ve 20 jsme všichni ještě tak trochu mimo. Já si myslím, že budu mimo i v těch 30. Fajn Drive.
1: Fajn. Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
7: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
9: V tom musí být celá liška.
10: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
11: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
10: Děkuju.
12: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
13: Jsme energie tohoto města.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
15: Senkor.
16: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
17: Zase lítáš v oblacích.
18: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
17: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
19: Tak honem, ať vám neuletí!
18: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
17: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
18: Více o akci na
20: firma na zážitky
18: CZ.
21: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
22: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
23: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
24: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
23: A proč?
24: Mrknout se na auto.
23: A proč?
25: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
26: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
27: Are you ready for this?

0: Asian.
1: Your boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
1: Welcome to the show.
4: Jo, dáváme ti na ně lístky.
5: Fajn. Vždycky hot?
4: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

12. Skvělý track, který nám právě teď dohrál na Fajnu. Dáváte si Fine Drive. A lidi, pojďme zazpomínat na takový oldschoolový, ale strašně dobrý track Alejandro od Lady Gaga. A pojďme si taky připomenout, jak Lady Gaga začínala. Lady Gaga, než se stala světovou hvězdou, tak hrála po malých barech v New Yorku, vystupovala na burleskních večerech a dokonce psala písničky pro jiný interprety. Zajímavý teda je, že jméno Lady Gaga vzniklo podle hitu Radio Gaga od Queenu. To jsem třeba vůbec nevěděl. A původně jí ho vymyslel producent úplně tak jako náhodně při práci ve studiu a vidíte kde. Pojďme si dát na ten skvělý track Alejandro právě teď na Fajnu. Straight from the work to the home. Fine Drive.

0: Posloucháte Fajn ve čtvrtek 11. června a nyní si povíme o vztahové cestě do friendzónu. Já jsem si vždycky myslel, že ideální partner je ten, co všechno odkejve, nikdy se nehádá a proto druhýho by se rozkrájel. Jenže podle psychologů je to naopak trochu problém. Když člověk pořád ustupuje a snaží se být za každou cenu ten hodnej, může časem ztratit sám sebe a upřímně, jakoby koho by přitahoval člověk, co na všechno odpovídá a jak to chceš ty? Tak mě zajímá, co je podle vás ve vztahu důležitější? Bejt hodný za každou cenu, anebo si občas umět dupnout a říct si svůj názor? Napište mi, jak to vnímáte vy na 724 634 634.
1: Fine Drive. Fine. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
3: Haló, to je mobilní servis?
4: Ano, prosím.
3: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
4: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
3: No tak já jedu k vám.
4: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
5: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
13: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
15: Senkor.
16: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
17: Zábava vlny tobogány.
18: Co vás čeká?
17: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
18: Plno tobogánů a skluzovek.
17: Tak všichni rychle do plavek.
18: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
17: Relax, drinky, animace.
18: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
17: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
16: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
19: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

čtvrteční večer na Fajnu. Pojďme se vrátit k tématu. Bavili jsme se o tom, že příliš hodní kluci mají většinou pravděpodobnější cestu do friendzónu. Ptal jsem se, jak to máte vy. Terka napsala, měla jsem kluka, který mi ve všem vyhověl, ze začátku super, ale pak mě to začalo nudit. Ajajajajajajajaj. Martin napsal, podle mě nejvíc sexy, když má člověk vlastní názor, nemusíme se shodnout na všem. To dává smysl. A třetí zpráva je od Davida. Bez hádek to nejde, důležitý je, jak se pohádáte a jak se usmíříte. Ale Davide, na co pak ty narážíš?

0: hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělý mood, non-stop, stop, stop.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
7: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
9: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz, více než 30 let s vámi.
1: Next Generation.
10: Next Generation.
11: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově.

0: Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí. Fine Drive.
1: Fine Drive.
0: Jindra Žampa. Jindra Žampa.
1: Jedna hodinka Fine Driveu za náma, dvě před náma, ty dvě budou neskutečně nabitý. Druhou odstartuje Rihanna, Breaking Dishes, a pak si řekneme, co novýho se děje v hudebním světě. Tak buďte u toho právě teď, na Fajnu.

0: Robin Schulz, Sigala, AM to PM, skvělý track, který nám právě teď dohrál na Fajnu. Pojďme se podívat, co novýho se děje v hudebním světě, a já si myslím, že tohle to čekalo málo kdo. Dneska startuje mistrovství světa ve fotbale a přesně do toho Kellyn s Nobody Listen posílají ven track Krejčí. Jakože fakt track o kapitánovi český repre Ladislav Krejčí. Takže jestli jste se potřebovali dostatečně naladit na mistrovství světa ve fotbale, myslím si, že tohle je dobrá vstupenka. Já vám pustím aspoň kousek, abyste slyšeli, jak to zní. Zní to nějak takhle. Jako tohle to by mě nikdy v životě nenapadlo, že Kellyn s Nobodym dají ven. Ale je to skvělý, já doufám, že stejně tak, jak je vydařený track, tak bude vydařený i to mistrovství. Pojďme držet klukům palce a my jdeme pokračovat v playlistu. Před náma Loy a Red Eyes právě teď na Fajnu.
1: Fine Drive, Jindra Žampa. Jindra Žampa.

0: David, Born with a Broken Heart. Dáváte si fajn a pojďme si dát takový upřímný okénko. Mě by schválně zajímalo, jestli se vám někdy stalo, že vás partner po letech přestal přitahovat, ale když jste náhodou potkali někoho novýho, tak najednou se to přitahování vracelo zase zpátky. Psychologové mají pro tenhle pocit dokonce název, říká se tomu frej sexualita, a jde o situaci, kdy člověka nejvíc přitahují noví a neznámí lidé, zatímco se rostoucí blízkostí a jistotou ve vztahu přitažlivost tak jako nějak tak jako slábne. Neznamená to automaticky, že je vztah špatný nebo že je čas se rozejít, spíš to může souviset s tím, že některý lidi prostě víc přitahuje něco novýho, nějaký tajemství a vzrušení z objevování. No i takhle se dá teda okecat nevěra, no. Já nevím, hele, dejte mi vědět, jak to máte vy. Myslíte si, že ve vztahu musí být pořád jiskra jako na začátku, nebo je normální, že se to časem promění v něco jiného a že ten člověk prostě kouká někam jinam, no. Vím, že tady bruslíme na tenkým ledě, ale zajímá mě, co vy napíšete. 724-634-634.
1: Fine Drive. Fine.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
7: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket. Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
8: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
9: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
10: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
9: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
10: Co si vezmu na sebe?
9: Zalando.
11: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
12: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Páchnoucí klimatizace po zimě?
16: V autě 40 stupňů?
15: To nechcete.
16: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
15: Jsme tu pro vás.
16: Klima Express.
15: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
16: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
15: Skočte si nakoupit.
16: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
15: Objednejte se na
16: klimaexpress.cz.
17: XXL výprodej v online shop.cz.
18: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
17: www.onlineshop.cz.
19: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: Do košíku jahody sami nazbíráme.
3: Ve Vraňanech už to zraje,
14: už na ně chuť máme.
20: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
21: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
20: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
22: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
23: Fajn. Chtěli byste na Zrče? Můžete. My vás tam dostanem. Stačí poslouchat Morning Boost.
24: Zrče 2026. Byli jsme tam loni a vy s námi. Na Zrče budeme i letos. Chcete být s námi? Zrče Festival 11. až 17. července. Lístky kupuj na zrče.cz.
23: Hele, úplně jednoduše. Stačí, když budete každý ráno od 6 do 9 poslouchat Fikyho, Wendy. My vás pošleme na Zrče Festival. Takhle easy to je. Jo? Co? Tak vidíte. Čekis.
25: Tohle bude krásný léto.
26: My name is Somber.
27: What up, it's Kehlani.
28: Hey, it's Taylor Swift.
29: Back to the hits.

0: Majk, taky Fireboy, Nico Santos, Buddy, dáváte si fajn, za Majkem Jindra. Bavili jsme se o tom, že existuje takový jistý termín, který mu se říká free sexualita, a jde o to, kdy člověka nejvíc přitahují noví a neznámí lidé, zatímco s rostoucí blízkostí a jistotou ve vztahu přitážlivost slábne. Ptal jsem se, jak to vidíte vy. Nikča napsala, po 3 letech už to nebylo jako na začátku, ale nahradila to důvěra a tu bych za motýlky v břiše nevyměnila. Tak to je hodně zajímavý. David napsal, jiskra není zadarmo, musí se přikládat pod kotel. Dobře, i takhle se to dá říct. A nejvíc mě teda rozsekala tahle ta zpráva. Verča napsala, já jsem zjistila, že mě nejvíc přitahuje člověk, který ho fakt dobře znám, takže u mě přesný opak. Takže z friendzónu se stává shipzone, tak se tomu dá říct?
1: Fine Drive. Fine Drive. Fine.

0: Rudimental a Khalid All I Know. Dáváte si fajn ve čtvrtek 11. června a lidi, zdá se, že část naší generace Z přestává věřit klasickému receptu makat, šetřit a jednou se budeme mít dobře. Objevuje se nový pojem finanční nihilismus a to je pocit, že bydlení je nedostupný, ceny letějí nahoru a ani poctivá práce nemusí znamenat jistotu. Takže proto si někteří my, mladí, říkáme, když si stejně nikdy nekoupím byt, tak proč bych si dneska neužil naplno? Místo spoření tak víc utrácíme za zážitky, cestování nebo věci, které nám udělají radost hned. Hele, napište mi, jaký typ člověka jste vy, jestli šetříte, jste taky ty šetřílci, anebo jste ty, co jedou prostě každý měsíc do nuly a do plnejch. Já jsem určitě ta druhá varianta, ale zajímá mě, jak to máte vy. Napište mi to na 724-634-634. Fajn Drive.
1: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Potisk, potisk, dárky, Bilabil, CZ.
13: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
14: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
15: Tahické léto a Popal z Praha už je tady.
16: Zábava vlny tobogány.
17: Co vás čeká?
16: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
17: Plno tobogánů a skluzovek.
16: Tak všichni rychle do plavek.
17: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
16: Relax, drinky, animace.
17: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
16: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
15: Akopala z Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na akopalas.cz.
18: Atención, señoras y señores!
19: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
18: Un, dos, tres!
19: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
18: La Tropical!
19: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
18: Awarashar!
20: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
21: It's Bruno Mars.
6: Music. Fine.

Ladíte fajn, tohle to byl Harry Styles, dáváte si Fine Drive a pojďme se vrátit k tématu. Ptal jsem se vás na to, jestli jste spořílci, anebo jestli si nic nedáváte bokem a jedete, jak se říká, do nuly. Míša napsala, já jsem přesně ten člověk, co si poslední den v měsíci kontroluje účet se zatajeným dechem. Myslím si, že tenhle ten pocit zatajeného dechu známe my všichni. David napsal, každý měsíc posílám něco bokem, i kdyby to měla být tisícovka. Když to neudělám hned po výplatě, neutratím už nic. No, měl bych se z tebe ponaučit, Davide. A Lucka napsala, mám spořák, ale vždycky si z něj pak zase půjčím sama sobě. Takže takovej spořák, nespořák.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.pragueboats.cz.
4: Už ví.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Fine Drive.
0: Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
7: To tady třetí hodinka Fine Driveu je před náma. I tahle ta bude neskutečně nabitá. Začneme klasicky 10-minutovkou podle vás. Já jdu teď smazat náš aktuální playlist a budu hrát to, co vy budete diktovat. Číslo je 724-634-634. No a vyhrává ten nejrychlejší. Odpočet je na 30 sekund a startuje právě teď.
8: 10 minutes for you.
9: 10 minut tvých songů.
1: Máš 30 sekund.
9: Pošli název tvý oblíbený songy.
1: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
9: A rozhodni, jak bude fajn playlist v následujících 10 minutách hrát.
8: 10 minutes for you.
7: Čak, čak, čak, čak, čak. Už to tiká, už to tiká. A já vidím, že už to i cinká. První zprávu tady máme od Jakuba, který by si přál Zaru Larson a Midnight Sun. OK, může být. Hned zápětí píše Lucka, která by si přála track Bills, Lunch, Money, Louis. Strašně dobrý track, dáme. Co tam dáme do třetice? Máte posledních pár sekund. A těch posledních pár sekund trefil Peťa, který si přeje tedy o svým se Mr. Know It All. Hele, dopisujte klidně i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
8: 10 minutes for you.

přesně to, co vydiktujete. Tohle to byl strašně dobrý track, byl. Jsem rád, že jste to vytáhli. Dáváte si fajn 10-minutovku podle vás. Třetí track v pořadí je Teddy Swims, Mr. Know It All. A hned potom nás čeká velký finále. I dneska tady mám 3 tracky z těch, o kterých jste si psali. Všechno tam nenarveme, proto potřebuju toho nejrychlejšího, který právě teď zavolá na 724 634 634 a rozhodne, jak tu dnešní 10-minutovku zakončíme. Linka je volná, tak volejte.

0: Cady Swims, Mr. Know It All, dáváte si fajn a před náma je velký finále 10 Minutes For You. Dneska se nejrychleji dovolal Pepa. Čau Pepo.
1: Ahoj.
0: Řekni mi, jaký jsi měl dneska den?
1: Dneska jsem měl velmi dobrý den, akorát vzhledem k tomu, jaký je počasí, tak chtěl jsem jít na golf, ale hold, asi zůstanu doma.
0: Ale já si říkám, že poslední dny to počasí není úplně veselý. Jak zvládáš ty tyhle ty pršavý dny?
1: No tak většinou buď chodím do fitka, nebo okay, jsem takhle doma a koukám na dokumenty.
0: A jak seš ready na plavkovou sezónu, protože já třeba vůbec?
1: No já teda taky ještě nejsem moc připravený, ale cítím, že už se tam začíná pomalu něco rýsovat.
0: Jo, tak snad to za ten měsíc ještě doženem a holky po nás budou pokukovat, co?
1: No,
0: tak jo, ale pojďme si držet palce, před náma jsou tři tracky, jsi na to ready?
1: Ano.
0: Tak jo, tohle to je jednička. David Guetta a Lighter. Dneska je čtvrtek, malý pátek, takže vlastně takový jakoby vhodný song k tomu dnešnímu dni. Tak, ale mám tady pro tebe ještě dvě varianty, tohle to je dvojka. Die with a smile. Taková klidnější varianta, ale máme tady ještě jednu variantu a ta je z české hudební scény. Grey 256 a Bad Days. Tak Pepo, je to jenom na tobě, ty můžeš rozhodnout o tom, jak tu dnešní desetiminutovku zakončíme.
1: Tak já bych tu desetiminutovku zakončil tím Bruno Marsem.
0: OK, takže Die with a smile, je někdo, komu bys to chtěl věnovat?
1: Tak třeba tobě.
0: Jo, tak děkuju, aspoň se necítím tak sám v tom studiu. Ale děkuju, měj krásný večer a zase někdy zavolej, ahoj.
1: Ahoj.
0: Čau. 10 minutes for you.

0: čtvrteční večer na Fajnu, tohleto je Fajn Drive a i dneska při čtvrtku se tady bude trapnit. Před náma je Cringe Minute. Pojďte mi napsat, co trapného se vám v poslední době stalo, pojďte napráskat sebe, svýho kámoše, tátu, mámu, babičku, dědečka, kohokoliv. Prostě hlavně tě sranda. Napište mi Cringe Minute na 724-634-634. Fajn Drive.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník,
5: malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
12: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.pragueboats.cz.
12: Už ví.
13: Tak vzhůru na palubu.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
15: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
16: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
17: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
18: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
17: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
19: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
4: Are you ready for this?

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo,
4: Pitbull. 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
4: Thank you very much.

0: Cringe Minute.
1: Dáváte si fajn, před náma je minuta trapnosti aka Cringe Minute a dneska se o svoje trapno podělil Kristian. Ten mi napsal: nedávno jsem měl rande s jednou holčinou, se kterou jsem se seznámil přes Instagram. Naživo se mi ale tolik nelíbila. Hned při seznámení a setkání jsem jí řekl, že musím přeparkovat. Už jsem se nevrátil. Jejda, teď je mi líto tý holčiny, ale... Musím říct, že je dobrá taktika. Straight from the work to the home. Fine drive. Fine.

0: Dobrý vys?
1: Ano, prosím.
0: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
1: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
0: No tak já jedu k vám.
1: Mobilniservis.cz. Opravy hned.

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
5: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
6: JN Interiér.
7: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
8: I táta přece vaří.
9: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
10: www.jnointeriér.cz.
11: Atención, señoras y señores!
12: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
11: Stres.
12: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
11: La Tropical!
12: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
11: Awarashar!
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running.
14: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.
14: CZ.

já jdu domů. Kdybyste to nepochopili, tak já, Jindra, se s váma loučím. Díky za neskutečně nabitý 3 hodinky Fine Driveu. Budu se na vás těšit zase zítra. Zítra to máme jenom od 17 do 18, ale páteček, takže to bude doplnejch. No a dneska po mně samozřejmě Next Generation, za Majkem mě tady vystřídá Matěj Plšíňo Plšek, neskutečnej sympaťák, o to ještě lepší zpěvák. Dejte si s ním hodinku tady na Fajnu, bude vám hrát jak svoje tracky, tak tracky, který právě teď poslouchá, a za mě už jenom ty dvě slova. Papa!

0: vám ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělý mood non-stop. Stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh. Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot,
0: vždycky fresh.
1: Fajn. Next generation.
0: Next generation.

0: jsem Matěj Plšek, posloucháš Fine Anak Generation a teďka si na dalších pár minut, asi půl hodiny, převezmu vysílání, takže let's go. No, budu vám pouštět tady samý bangry, naposledy jsem měl Next Generation asi 3 měsíce zpátky, takže jsem se na to mega těšil. A jo, první song bude můj nejnovější a jmenuje se Dokonala. Řekl vám takový story time, jak tak jakoby vzniknul, ten song existuje už od února, aspoň taková první kostra toho songu, protože na začátku tohohle roku všude po těch toho koloval takový ten trend, že 2026 je nový 2016 a v té době se dělali takový popový písničky a tak jsem říkal, že vlastně wow, já bych chtěl mega něco takového udělat, tak jsme na tom dělali a strašně dlouho to trvalo, než jsme udělali ten song tak, aby sedl tak, jak i teďka. Takže ho užívejte, když tak ho najdete úplně všude. Dokonalá Matěj Plšek, let's go!
1: Next Generation.

0: Generation. Yeah. Brand new music. Tak, tohle byl můj nejnovější song Dokonala a vyšlo to pár dnů zpátky, takže si to rozhodně poslouchejte, natačíte na to TikToky, je to mega banger, já jsem si to fakt oblíbil, myslím si, že to bude takový hit letošního léta, co myslíte, dejte mi vědět. No a dneska ale budu pouštět několik dalších bangerů, i ty, co třeba poslouchám a jedu mi na repeat posledních pár dní. A další song bude Kdo od Robina Zuta a Buka. Yes, yes, yes. Já jsem si chvíli říkal, jestli to vlastně dát do rady, ale myslím si, že to nebude rozhodně problém. A je to strašný banger, jakože fakt super. A myslím si, že je to jako fakt extrémní track. No a další bude Beat It od Michaela Jacksona. Byl jsem na tom filmu, myslím, že každý byl na tom filmu a kdo ne, tak na to rozhodně zajděte. Vlastně už několik let co nežije a pořád teďka jako jeho songy jsou nejposlouchanější na světě, což mně přijde jako, že to snad nikdo nikdy ještě nedokázal, ani nedokáže podle mě. Takže užívejte tuhle dvojku songu a let's go!
1: Fine.
0: Next Generation.

0: Next Generation.
1: Yo, yo, yo, posloucháte Fajn a Next Generation, já jsem Matěj Plšek a tohle byl král popu Michael Jackson, který ho nikdy nepřekoná Beat It. A teď vám pustím další dva songy a bacha, budou oba od Harryho Stylese, protože je to jeden z mých nejvíc all time, prostě favorite zpěváků. Jedeme na něho dokonce do Wembley, do Londýna, někdy v červenci, protože dívali jsme se s tátou na Netflix, jak tam má to One Night in Manchester, kde hrál to celý svoje album a jako líbilo se nám to natolik, že tam prostě jedeme do toho Wembley. A jo, první track bude As It Was, to určitě znáte, As It Was, a další bude American Girls z toho nového alba, nevím teďka přesně, jak se to album jmenuje docela, ach, myslím, že to i Kiss All The Time nebo něco takového. Myslím, že něco tak, no, takže užívejte.
2: Next Generation. Yeah. Brand new music.

0: generation.
1: Number one hit music station.
2: Tohle byly songy As It Was a American Girls a teďka budou tři songy po sobě, na to se mega těším. Dneska si myslím, že jedeme docela na husté vlně, co si myslíte? Já si myslím, že jo. A další song bude Perpetuum Mobile od Evy Farné. Jako strašně super song a my na ní jedeme se podívat do Edenu, tady to se těším a líbí se mi ten track moc. Další song bude Malinový sirup od kapely Mirai. Teďka vzpomínám vlastně na minulý léto, kdy jsme s nima jeli jako předkapela celou tour v létě, myslím skoro všechny koncerty a budu na to vzpomínat dlouho. Bude to podle mě jedno z mých nejlepších jakoby summer v mém životě. Myslím, že tohle léto bude taky super, ale ta tour s těma Mirajema, to byly fakt super koncerty i after party, fakt na to dobře vzpomínám a ten song Malinový sirup se mi taky líbí moc a další song bude One Dance od Drakea, taky to I Need One Dance, takže užívejte.
1: Number one hit music station.
0: Next generation.

Posloucháte Fajn, já se jmenuji Matěj Plšek a máme před sebou poslední dva songy, tyhle z TV Next Generation, užil jsem si to moc. Každopádně, budou to taky bangry. První z té dvojky bude That's What I Like od Bruno Marze. Ten má taky teďka turné, vydal je album a mrzí mě, že se asi na žádný koncert nepodívám, protože ho mega rád posloucháme, taky jeden z mých nejvíc favorite artists prostě celkově. A no, tak třeba někdy příště. Každopádně ten song je banger. Jsem rád, že ho tady dneska pouštím, protože dneska mě to baví moc. A jako další song bude Bude to dobrý a hádejte od koho. Je to můj song od Matěje Plška, víš co? A je to song, který vyšel v dubnu a moc se mi líbí, mám ho rád naživo na koncertech. Takže užívejte výběr.

0: Generation.
1: Yeah. Čau, já jsem Matěj Plšek a tohle to byla dnešní moje Next Generation tady na Fajnu. Já jsem si to užil moc, díky, že jsem tady mohl být. Doufám, že vás to bavilo, doufám, že jste se nenudili a snad jste si to užili. No, tak se třeba uvidíme někdy na koncertech. Máme před sebou celý léto koncertu venku po festiákách. Na podzim máme klubovou tour, Alien tour. Tak se vidíme na tour, bude to super. Poslouchejte moje songy, vyšel mi nový song Dokonala před pár dnama, asi jeden z nejlepších tracků, co jsem udělal, takže si to poslechněte, to, že na to TikToky všechno, brzo bude i klip, pracujeme na tom, takže tak, no, co bych ještě tak řekl, a jo, sociální sítě, no jasný, sledujte mě na Instagramu, na TikToku a dozvíte se pak, kdy bude další Next Generation a kdy mi vyjde další song a kdy budeme mít příště koncert, takže jo, díky moc, mějte se krásně, no, ne krásně, hlavně se mějte fajn. We
2: are number one. Next Generation.
3: Number one hit music station.
0: I just wanna go back home with you.
2: Yeah, yeah. It's Zaiten.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe ji proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival Restaurant.cz.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes,
4: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical.
4: Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.
10: Fajn.
11: Vždycky hot.

0: One Republic.
1: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
4: Yeah.
2: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
5: 3, 2, 1.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
2: Fajn. Vždycky hot.
7: Vždycky.

0: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
1: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
0: Více na světrovnátek.cz.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.
7: Věda. Řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukaž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
10: Atención, señoras y señores!
11: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
12: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
11: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
10: La Tropical!
11: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
10: Awarashar!
13: Fajn. Vždycky hot. Vždycky.

0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop. Stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in
1: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn? Fajn.
3: My name is Somber.
4: What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Back to the hits.

Vracím se zpátky k nám a cestou počítám, kolik dní už mi to chybí.

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Instagram, YouTube, TikTok,
2: co je zrovna teď in
1: Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme
1: fajn. Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.

0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Jo. Listen.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.

vysielaní. Fajn.

0: Vždy hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
2: YouTube,
1: TikTok,
2: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn. Fajn Radio CZ. Největší hity každý den. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop. Stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoskola.cz a jedeš fest.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
0: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: Here.